0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
2: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
10: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
11: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz.
17: Zkuste si dát minutku klidu.
18: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
19: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
20: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
19: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.

0: Vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno toboganů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Lenny Kravitz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Novela o veřejných rozpočtech se vrací do sněmovny. Senátoři v ní prosadili přísnější podmínky proto, aby vláda mohla navyšovat státní výdaje nad schválený rámec. Horní komora chce mimo jiné posílit parlamentní dohled nad vládními financemi a omezit nezapočítávání miliardových investic do dopravních staveb přímo do rozpočtového schodku. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automotoklubu vzrostly tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde tříčlenou rodinu s karavanem v průměru na 73 euro, tedy 1760 korun. To je o poznání více než v tradičně nákladnějších destinacích, jako je Itálie nebo horské Švýcarsko. A pojďme také jako již tradičně na mistrovství světa. Angličané zahájili své vystoupení výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a aktuálně se nachází už v nastaveném čase utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií, kde vede Kolumbie 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Jaké to je být nevědomý? Tak to si každý bude moci vyzkoušet. Temná kavárna míří do Hradce Králové. Návštěvníci si v naprosté tmě vyzkouší, jaké je orientovat se bez zraku a poznají každodenní život nevědomých. Zážitek s občerstvením a nevědomou obsluhou proběhne od 22. do 24. června v rámci divadelního festivalu Regiony. Teploty už se začnou zvedat, o víkendu 30 a víc, a dneska si dáme maxima mezi 20 až 25 stupni Celsia. Bude oblačno, zataženo, do toho přehánky a místy dokonce i bouřky.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A Filipem.
2: Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Je tady s námi stále Filip. Je tady s námi i Jasmin.
3: A je tady s náma i Michal.
1: Ano, a už to voní víkendem, už to cítíte?
3: Čtvrtek, malý pátek, ano.
1: Už se to blíží. No tak jsme rádi, že jste se nás pustili. 6 až 9 snídaně šampionů.

0: Sliku, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Tohle je čtvrteční snídaně šampionů. Mě by zajímalo, jestli taky znáte ten pocit, když se předchozí den nacpete a druhý den až třeba večeříte. Zažili jste někdy?
1: Ne, já mám hlad furt.
0: Fakt? A co ty?
2: Já mám taky hlad furt, teda, ale já se většinou strašně přežeru k obědu a pak k večeři.
0: Já teda mám taky hlad furt, ale já jsem byl včera pracovně na firmní akci, všude jídlo, extrémně jídla, Míša se nacpal a já teda musím říct, že já teda rozhodně dneska snídat a asi ani obědvat nebudu, ale tak není to o mně, tak mě by zajímalo, co budete snídat vy dva.
1: Já už snídám, já tady mám jogurt s mysli a nějakým přebarem, nebo jak se tomu říká.
0: Jako, bude to dobrý, ale vypadá, že už to někdo jed.
1: No tak ano, je to hezký, jeden je to rozjedený. No takže já takhle, co ty?
2: Postrádám inspiraci vždycky řeknu, začnu den zdravě a pošlu tam nějaký pečivo vždycky. Takže většinou anglický rohlík a koláček, abych si dal slaný i sladký a pak podle toho taky Filipek vypadá, no nedá se nic dělat.
0: Já jsem říkal, že teda budu asi až večer. Ale jak jsi zmínil anglický slaný rohlík, tak na ten by se místo našlo.
2: Takže neušetřím dneska zase.
0: Asi ne.
2: Frišto.
0: Asi ne. No a co snídáte vy? Co snídáte vy? To nás zajímá. Nebo respektive, co snídáte? Lomeno, co byste si dali k snídani?
1: Dneska je mimochodem den gastronomie, takže klidně se po tom jídle takhle pojďme pobavit. I čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, ve kterých chceme vědět klasicky. Jak se jmenujete, odkud jste a teda ta poslední věc. Co byste si rádi dali, bez co reálně snídáte.
0: 777-937-777, pošlete nám to SMS-kou nebo na WhatsApp, no a my k vám posíláme další hity. Tohle je Benson Boone, hezké ráno.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Ptali jsme se vás, co snídáte, lomeno, co byste si ideálně ke snídaní dali. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Andrea České Budějice bude mít jogurt, ale dala by si radši něco slaného.
0: Dominik Ostrava, snídaně bageta z automatu.
1: Roman Turnov, dneska snídaně od babičky, buchty a kafe, ale těší se na all inclusive dovču.
0: Hezký. Míša Třebíč, každé ráno už asi rok to stejné, rozmačkaný banán, jogurt, vločky, ovoce, ještě se jí to neomrzí.
1: Marila Žďár snídá každý den to samé, oříšky, vločky, ovoce z kořice, chia semínka, med a jogurt, ale měnila by.
0: Bára Chomutov, ovesná kaše.
1: Panda Nymburk jede do Poděbrad na kole pro rohlíčky.
0: Květa Těčín snídala volské oko na slanině a chuť by měla na plátek krkovice na grilu.
1: Bára Chomutov, každý den ovesná kaše s ovocem a tvarohem.
0: A ještě hlasovka od Toma, pojďme na to.
2: Ahoj, jsem Tomáš. Nejradši bych si na snídaní dal koleno nebo pečený prasátko. Ale jelikož stávám libovolně 3., 2., 5., 6., tak snídám, co po ruce je, ale až za hodinu nemůžu vlet. Čau Tom, sebiče.
1: Prasátko.
0: Já jsem říkal, že jsem teda nacpanej ze včerejší firmky, jo, ale podle těch zpráv, co jste psali, asi bych našel něco, nebo 100% bych našel něco, co by se mi do bříška ještě vešlo. Tak děkujeme za inspiraci a posíláme k vám další hity. Tohle by vás mohlo bavit, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: Nikdy dost, Vivala, Vida na Hit Rádiu. 6:45, Michal, Jasmin a Filip s vámi, krásné ráno.
1: Dámy, hlavně, představte si, že porodíte dvojčata a potom zjistíte, že každý z nich má jinýho tátu. Jestli se to zdá nereálný, tak ne, stalo se to v Brazílii. 19-letá Brazilka porodila dvě děti, dvojčata, ale každý má jinýho tatínka. A než začnete přemýšlet, jak je to možný, tak vědci potvrzují, že je to fakt jako výjimečná situace, hodně ojedinělá, ale že se opravdu může stát. A jak se může stát, jo? Když jste až moc společenský během posledních 24 hodin. Jo, když tam něco s někým, ale s vícero někým, tak to tělo vytvoří nějaký takový strom zvláštní v tom vašem těle a může se tohle opravdu stát takový rodinný strom.
0: Já zírám, takže jestli to správně chápu, takže byla jedna Brazilka, byly dva chlapy, Brazilka měla hodně produktivní den a teďka vlastně teda jsou oba dva tátové toho jednoho dítěte.
1: Udělali si i DNA test, opravdu to tam je, jsem zvědavá, jak budou vlastně probíhat jako rodinný oslavy a tak, no je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Tak ono
1: to
0: bude zajímavý už třeba od porodu, že jo, když tam přijdou jako oba dva.
1: Každý může držet aspoň za jednu ruku,
0: přesně, tak to má. Má to spoustu výhod, nicméně námět na novej celovečerák, jak vyšitej, mohlo by se to jmenovat třeba jeden den, dvoje alimenty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce holi na Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Tak co si dáte dnes k snídaní?
14: Přece čerstvé pečivo!
13: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
14: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
13: www.beas.cz.
15: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
17: V srdci Prahy je My. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu teď ráno čeká na dálnici D11. Buďte tam opatrní mezi kilometry 25 a 26 ve směru na Hradec Králové. Pracují tam silničáři a blokují levý jízdní pruh.
19: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: Dobrý den. I na Rehab Hit Radio 629. A Filip má ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: V Thajsku museli policisté zakročit proti opicím, které kvůli horku vynikly do akvaparku. Desítky makaků obsadily tamní bazény a skluzavsky, čímž vyděsili personály návštěvníky. Odchytová služba musela zvířata lákat na kousky ovoce a ochlazenou vodu, aby je bezpečně vrátila zpět do nedalekého lesního rezervátu. Kuriózní podvod řeší policie v Japonsku, kde muž prodával zájemcům falešné lístky do vesmíru. Tvrdil, že zastupuje soukromou vesmírnou agenturu a nabízí exkluzivní místa na příští let kolem měsíce. Od důvěřivých nadšenců stihl vybrat stovky tisíc korun v přepočtu, než si jeden z poškozených ověřil informace přímo u úřadů. No a v Německu zažívají nečekaný boom prodejní automaty na klobásy. Chovatelé a řezníci tak reagují na měnící se nákupní zvyklosti lidí, kteří chtějí mít přístup k čerstvému masu i mimo otvírací doby obchodu. Automaty se těší obrovské oblibě, zejména v menších městech a na venkově.
0: A to je geniální teda za mě.
3: Jako mně se tohle taky líbí, brala bych to klidně i u nás.
0: Si představ, že chceš o víkendu grilovat a všude mají zavřeno, což se stává, jo, tak co s tím, jo? No tak prostě jdeš do automatu, hele, ty Němci, ty skopčáci mají za ušima. Pozor. Pojďme na muziku, teď něco, na čem jsme vyrostli. My, nechci říct starší, ale pokročilejší, album PES, rok 1999, tohle jsou Vodopády a Chaos.
3: Já pokročilejší nejsem a taky to znám, taky to miluju a taky jsem na tom vyrostla, takže pro všechny.
0: Tohle prostě musí znát úplně všichni a já se ptám,

0: Chvíle po půl sedmé si dáváte čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu. Dobré ránko. Jaké druhy mléka znáte? Co, Jasmin, budeš hlasem lidu?
1: Dobře, tak na to jsem možná expert. Takže, kravský mlíko samozřejmě.
0: Jasně.
1: Potom ovesný, to piju nejčastější já. Mm-hmm. Mandlový, kokosový, bezlaktózový, no.
0: Takhle, shodneme se na tom, že těch druhů mléka je spoustu. A pozor, na trhu je nové mléko.
1: Ale?
0: Švábí mléko.
1: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Pro vás, kdo jste si zjistili, rádio Švábí mléko a je to nová super potravina, světová super potravina. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze švábů.
1: Počkej, ne, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale a produkuje to mléko specifický druh švábů pro svá mláďata. No a vědci teďka přišli na to, že je opravdu, opravdu výživný, mnohem víc než klasický mléko.
1: To je hrozný, ale jako já jsem teďka na to tady koukám a že je prej strašně těžký z něj vůbec to mlíko jako dostat, jo? Že když chceš, budeš chtít nějaký švábí kapučo, tak je fakt těžký to mlíko z toho dostat, ale.
0: No mě by zajímalo, já teda otevřu Pandořinu skřínku, já jsem schopnej, když na to přijde, si vzít krabici mlíka, litrovku a normálně ji tam poslat, jako, když mám chuť. Tak by mě zajímalo, kolik švábíků by bylo potřeba, aby byl Míša uspokojen, jo?
1: Já rozhodně uspokojená nejsem z téhletý informace a přijde mi jako strašný, že vždycky, když se objeví něco, co má být nějaká super potravina a máte to v tom názvu, má to být super prostě, tak je to buď drahý, nebo hnusný, anebo je to tady šváb prostě.
0: Já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, nech ho drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
12: Ekokom.
13: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Rascal
12: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mira.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
6: Harley,
15: Tomáš Klus,
6: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
17: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
20: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem? Pojeď na letní Ambroziádu. Pod vedením profíků z umělecké branže získáš spoustu zkušeností i nové kamarády. Ambroziáda probíhá po celé České republice i v Chorvatsku. Poslední volná místa na ambroziada.cz.
21: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.

0: kde je kvůli filmařům neprůjezdné Husovo náměstí. Točí se taky v ulici U Zázvorky, kde se taky jezdí objížďkou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Nová muzika ve vašem playlistu End of Beginning na Hit Radio v 6.49. My jsme se tady před malou chvílí bavili o nové superpotravině švábím mléku a já bych ještě u téhle havěti na chvíli zůstal. Takhle, všichni víme, že rockeři z Rolling Stones jsou už trochu dinosauři, ale teď to mají vědecky potvrzený.
1: Jak?
0: Vědci po členech téhle kapely pojmenovali pravěký hmyz. Jo, konkrétně pravěký pošvatky, který žili na Zemi před 100 miliony lety, což znamená, že jsou o pár let starší než Mick Jagger nebo Keith Richards.
1: Pošvatka Micka Jaggera, no tak to je skvělý.
0: Jako zní to hrozně, no. Zní to strašně, ale já si říkám... Máme tady v České republice taky nějakou takovou jako hudební stálici, která by mohla být taky pojmenovaná po nějakým pravěkým hmyzu.
1: Tak stále vystupuje třeba Helča Vondráčku, že?
0: Divný, že nás naporto to stejný. A vás jste u rádia taky. My vás známe. Pojďme na to. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Hezké ráno.

0: Lifeline. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policejní zásahy proti úplatným komisařům komplikují život uchazečům o řidičské průkazy. Po vlně zatýkání na radnicích je totiž zkušebních komisařů kritický nedostatek a budoucí řidiči čekají na závěrečné jízdy i několik měsíců. Například v regionu Praha Západ zůstali po zásahu na Černošickém úřadu z původních 12 komisařů pouze 3. Autoškoly proto nestíhají odbavovat studenty a termíny zkoušek se odsouvají až na konec léta. Počet dopravních nehod řidičů nad 65 let v Česku dlouhodobě roste. Podle datové analýzy je hlavní příčinou zejména stárnutí populace a s ním spojený vyšší počet seniorů za volantem. Mezi nejčastější prohřešky starších řidičů patří nedání přednosti v jízdě a zmatečné chování, způsobené nepozorností či zdravotními komplikacemi. Experti však upozorňují, že kvůli vyšší fyzické zranitelnosti končí nehody seniorů 2x častěji tragicky než u mladších ročníků. A pojďme také na sport. Los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu určil, že Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromso. A fotbalisté Hradce Králové ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Zatím není jisté, zda se oba celky v této fázi soutěží opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace ČR kvůli ovlivňování zápasu v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Potkat z Krkonoších vlka, tak to není už žádná náhoda. V Národním parku dneska žije minimálně 11 jedinců v několika smečkách a vychovávají mláďata. Pro turisty ale nepředstavují riziko, protože se lidem vyhýbají a při setkání vlci obvykle okamžitě ustupují. No ještě si na Černé hoře dáme tradičně počasí. Zítra 29, o víkendu klidně 32 stupňů Celsia. Čekají nás vedra, to dneska ještě teploty celkem v pohodě. Bude 20 až 25 stupňů, na obloze hodně mraku, do toho přehánky a místy i bouřky.
6: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Dobré ránečko.
8: Hezký čtvrtek. Snídaně
4: šampionů. Už čtvrtek, taky z toho máte takovou radost, lidi. My tady ve studiu ohromnou.
8: Zeptám se vás, jak jste na tom s druhýma šancema? Dostali jste někdy druhou šanci nebo dali? Přemýšlejte o tom, rozjímejte, zůstaňte s náma, protože za chvíli vás budeme potřebovat.
4: Já už začal. Tak za malou chvíli teď Pharrell Williams a happy pro vás všechny, hezké ránko.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů na téhle planetě. Pharrell Williams, Happy na Hit Rádiu, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Druhá šance, to je taková zvláštní věc, jo. Že když ji dostane někdo jiný, tak si často říkáme, že si ji ani nezaslouží. A když ji dostaneme my, tak je to najednou ta nejlepší věc na světě. Naši hráči dneska hrajou na mistrovství světa a dostávají teda druhou šanci po porážce s Jižní Koreou, což na tyhle ty zápasy se dívá dobře, že jo, když máte tu druhou šanci a říkáte si, že to ještě jako promění.
0: No, doufejme, že to promění, no, nicméně, co se týká těch druhých šancí, no, tak vy jste dostali někdy druhou šanci?
1: Hele, já si myslím, že to jde najít jako všude, jo? Že někdy řekneš nějakou špatnou větu, nebo se to může týkat práce, vztahu, rodiny, čehokoliv, ale když zapřemýšlím u sebe, tak mně přijde, že jsem ani jako nedostala, ale že jsem spíš kolikrát dala a vlastně si nespomenu na jediný příklad, kdy se mi to vyplatilo.
0: Ono je vlastně druhá šance, když o tom tak přemýšlím, jako takovej bonusovej život ve hře. Jo? Že vlastně, když tě něco třeba v té hře, nevím, zabije, takže dostaneš nový život a můžeš pokračovat. Jo? Já jsem druhou šanci dostal a promarnil jsem jí. Takže tak, co máš, Filip?
2: Já jsem jich dostal několik, někdy bych potřeboval třetí šanci, taky a ta už většinou nepřicházela, ale záleží u čeho to je. Já si myslím, že třeba u vztahu, třeba u lidí, který něco jako provedou, a tak oni se většinou jako neměnějí, ty lidi, aspoň za mě, takže stejně je to k ničemu a časem ta druhá šance pomine a stejně to skončí.
0: Já si myslím, že by člověk měl dostat druhou šanci, jo. Že je možnost se napravit, ale třetí už ne, i když by se někdy hodila.
1: Tak co vy, naši milí posluchači, kdy jste naposledy někomu dali nějakou druhou šanci, případně naopak dostali? A kde to bylo, čeho se to týkalo?
0: To bychom byli moc rádi, kdybyste nám nahráli jako hlasovku přes WhatsApp, ten je tady pro vás, 777-937-777, pokud se vám nechce nahrávat, tak nám to sem pingněte klasicky jako zprávu. No a my k vám posíláme další parádní muziku, tohle je velká reinkarnace Kato a John, Turn the Lights Off na Hit Rádiu, 7 hodin, 9 minut, tak si to pojďme společně užít, hezké ránko.

0: to je Hit Radio. Čtvrt na 8 a minutka k tomu. Tak co, dostali jste někdy druhou šanci nebo dali jste někdy druhou šanci?
1: To byla naše otázka vaším směrem a vypadá to, že jo, že jste v tom celkem zběhlí. Pavel teda, to se netýká jeho, ale píše, druhou šanci dostávají všichni v extrémních proměnách. To je fakt a na to teda ráda koukám.
0: Extrémní proměny, to je nějaký serš, to nějaký pořad, ne?
1: To je pořád, kdy tam lidi hubnou z klidně 200 kilo.
0: Za rok.
1: Vždycky.
0: Taky píše Danča, před 21 lety jsme si s přítelem dali druhou šanci a včera jsme oslavili výročí svatby, krásných 20 let a máme 3 syny. Ano, tak jak jsem se bavil, opravdu někdy ta druhá šance může mít smysl.
1: Někdy se to povede. Klára píše, zdravíčko do rádia, druhou šanci jsem dostala. Po těžké, nezaviněné nehodě se mi z toho zázrakem podařilo dostat, i když prognózy nebyly vůbec dobré. Děkuju za druhou šanci tam nahoru, jste skvělý, Klára.
0: Tak vás. Děkujeme taky nahoru, že tady Kláru máme. Píše i Petr, Peťa, ve vztahu. Rozešli jsme se, po půl roce se dali zase dohromady a dneska máme 2 děti. Naštěstí moje druhá šance dopadla líp než první pokus.
1: Pája ještě píše, já jsem druhou šanci dostal sám od sebe. Po 40 jsem začal běhat, zhubl 20 kilo a zjistil, že ještě není pozdě něco změnit. A to se mi líbí a vlastně klidně bych si tuhle tu myšlenku jako ze dneška odnesla.
0: Takže když to tak jako sčotnem, jo, když to jako sečtem všechno, tak to vypadá, že ta druhá šance opravdu má smysl. Mm-hmm. Tak pokud třeba aktuálně přemýšlíte vy, jestli tomu, kdo vás naštval, jestli tomu, kdo vám udělal tohle nebo tamto dá druhou šanci, tak pojďme to zkusit. Víme, jo, je to těžký, víme, ale pojďme to zkusit. No a další šance, jak vám o kousek zlepšit ráno, přichází právě teď. Damiano David na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Daniela Taverního, protože nosil balíky zákazníkům až k bytovým dveřím. Vedení po něm totiž požadovalo nechávat zásilky pouze u hlavního vchodu budov, aby šetřil čas. No, tenhle pošťák nařízení porušoval záměrně, aby chránil balíčky před zloději v domech. Každopádně odbory to zkritizovali a pošta slíbila případ znovu přezkoumat. Cestovatel ze Slovenska sdílel své nadšení z toho, jak snadno lze v Asii fungovat bez hotovosti. Pomocí QR kódu v mobilu dokázal zaplatit i u toho nejmenšího stánku s pouličním jídlem. Podle jeho slov jsou tyto platební systémy o celá léta napřed před většinou západních zemí. Nová prémiová značka drůbežích vajec vzbudila v Japonsku obrovský spotřebitelský zájem. Slepice jsou krmeny speciálně rýžovou stravou, což způsobuje, že jejich žloutek nemá žlutou barvu. Žloutky jsou totiž dokonale sněhobílé, což kuchaři využívají pro vizuálně zajímavé dezerty. Tak co dali vy jste si vlastně celé bílé vejce?
1: Tak je to minimálně divný, tak žloutek má být prostě žlutý.
2: Já si přemýšlím, k čemu to je, no přesně. Já si myslím, že tohle je pro český babičky absolutní noční můra. No. Babičky prostě chtějí, aby žloutek byl oranžový jak pouliční lampa a v Japonsku dostaneš ke snídaní sádru. Jo.
0: Představ si dneska tu pomazánku, co jsi měl, že by byla sněhobílá. Věřil bys jim, že je vajíčková?
2: Já bych nevěřil, že to je vůbec jako poživatelný, jo?
0: Pojďme soutěžit. Máme pro vás herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Peas se ptají Where is the love? A my se ptáme, kde je zábava, na to samozřejmě víme, to je v Levels My House of Fun.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun právě sem.
2: Že tam je zábava, můžu potvrdit, nedávno jsem tam byla už teda po několikátý, ale tentokrát to byla rozlučka se svobodou mojí kamarádky. A je to místo v Praze, kde se opravdu jako nenudíte, jo. Je tam přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, taky bary, diskotéky, no prostě je tam všechno.
0: No a kdo si tohle možná užije, bude Mája, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi napsala, ahoj, můj praštěný brácha by chtěl jít gamblit do Prahy a užít si to. Děkuju, praštěná ségra Mája. A já se ptám, máš tam praštěnýho bráchu Lukáše?
3: Ano, pozdravu, dobré ráno.
0: Dobré ráno, lidi. No tak si zasoutěžíme takhle, budete dva na dva takzvaně, vy dva na nás dva. Jo, tak jdeme na to, jdeme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Tak lidi, jak se jmenuje slavná postava z kouzelnického světa s jizvou na čele?
3: Harry Potter.
0: Nemusel jsem pouštět ani odpočet. Vy jste neskutečný.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
2: Těžká otázka, z čeho se vyrábí asi olivový olej?
3: Asi z olej.
0: To je divný.
1: Otázka čtvrtá, 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká mláděti kočky?
3: Kotě.
0: Aha, a pojďme na pátou otázku.
2: Která země je největším sousedem České republiky na západě?
3: Německo.
0: Májo, Lukáši, vy jste skvělí, vy jste fakt borci. Je to vaše. Zeptám se, vyrazíte spolu, nebo vezmete rodiče, nebo jak si to podělíte, co?
3: Vyrazíme spolu i s rodičema a skvěle si to užijem.
0: No paráda.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak si to užijte.
3: Děkujeme.
0: Moc gratulujeme. Voucher na 5000 do Levels My House of Fun posíláme. A teď už vám přejeme hezký den. Mějte se, ahoj.
3: Děkujeme, ahoj.
2: Ahoj.
0: Poslední voucher pro vás budeme mít zítra okolo 7:30 tady na Hit Radio.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.

i tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jak

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno ve 7:45.
1: Asi už víte, že veřejnoprávní média chystají stávku a my jsme se potom kvůli tomu podívali i na nějaký další. Jo. A našli jsme stávky, které jsou dost ujetý. Třeba stávka skřížených nohou. Co to bylo zač? Na to si počkejte.
0: No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Jak to vypadá ve čtvrtek ráno na silnicích, poradíme, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i další písničky. Alex Warren, Ordinary. Za moment, tady na Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
12: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
14: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
15: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: Kupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si taky dnes ráno pozor na Orlicko-Ústecku. Pracuje se na hlavním průtahu v Dlouhé Třebové, kde je proto dočasně zúžená vozovka. Nárazově se tam můžete zdržet.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: věc. Z tanečních parketů Gurujoš Project Infinity na Hit Radio v 7.57. Dobré ránko, šampioni.
1: Naše veřejnoprávní stanice oznámili na pondělí stávku, to víme. Jak to bude vypadat, to necháme na nich. Víme teda ale, že pořady budou mít různý změny, kromě dětských pořadů. Nicméně, podívali jsme se do historie a zjistili jsme, že oproti nějakým jiným protestům běžná stávka vypadá jako celkem nudně, jo. Tak třeba se přemístíme do Paříže. Tam stávkovali takzvaný dampipy, tedy dámy, které obsluhovaly veřejné toalety třeba na nádražích. A tak si jim opravdu říkám. No a když někdo zoufale hledal záchod a tahle paní tam stávkovala, tak jste měli jako smůlu, že jo? A to si nechcete zahrávat s takovýmadle dampipy.
0: Ona se prostě šprajcla a řekla, neporadím, ne.
1: Když zůstaneme v té Francii, tak tam jenom o pár let dřív stávkovali číšníci, nejenom teda za lepší podmínky, ale za to, aby mohli nosit knír.
0: Proč by nemohli nosit knír, jakože jim to padlo do kafe, který nosili, no, těžko říct.
1: Vybojovali si to každopádně. Pak třeba na Islandu, a to se vám ženy bude líbit, hlavně ženám, v roce 75 si vzalo až 90% žen volno úplně od všeho, jo. Od práce, domácnosti, péče o děti, a Island vlastně během jedinýho dne zjistil, jak strašně moc jsou ty ženský potřeba a kolik toho vykonávají, takže díky. No a pak je tu třeba taková Kolumbie. To mě baví hodně, tato stávka. Možná je to taky návod pro nás ženy. Tam vyhlásili ženy takzvanou stávku skřížených nohou.
0: Pane bože.
1: A šlo o to, že prostě oznámili partnerům, že dokud se neopraví příšerná silnice, která vede do města, tak doma teda jako nic.
0: Já si dovedu představit, jak by to vypadalo tady v Čechách, no. To by teda porodnost klesla čistě na nulu.
1: Ale tam to zafungovalo a opravdu silnice, hele, šupem opravená a doma
0: tak dobrý. Jako ty stávky, asi to má nějaký smysl. Mně se teda takhle nedávno šprajsla dcera, jo. Hele, to ti byla stávka. To ti byla stávka. Bylo to teda krátkometrážní pořad. Měla asi 12 minut, ale já jsem měl pocit, že to nikdy neskončí. Nikdy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Krásné čtvrteční ráno, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vládní koalice odeslala do sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který reaguje především na takzvaný drink spiking, tedy tajné přimíchávání drog do nápojů, jídla či jejich injekční aplikaci. Podle autorů je cílem pachatelů oběť znehybnit, okrást nebo sexuálně zneužít. Základní sazbě by za to hrozil rok vězení v případě úmrtí oběti až 10 let. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také Bulharsku. A pojďme znovu na fotbal. Angličané zahájili své vystoupení na mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Dnes hrají samozřejmě svůj druhý zápas také Češi, a to od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Jaké to je být nevědomý? Tak to si každý bude moci vyzkoušet. Temná kavárna míří do Hradce Králové. Návštěvníci si v naprosté tmě vyzkouší, jaké je orientovat se bez zraku, a poznají každodenní život nevědomých. Zážitek s občerstvením a nevědomou obsluhou proběhne od 22. do 24. června v rámci divadelního festivalu Regiony. Teploty už se začnou zvedat, o víkendu 30 a víc, a dneska si dáme maxima mezi 20 až 25 stupni Celsia. Bude oblačno, zataženo, do toho přehánky a místy dokonce i bouřky.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: A tak vám přejeme hezké ráno.
14: Ahoj.
11: Snídaně šampionů.
13: 8:04, aktuální čas, s vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Ahoj, Filo.
0: Krásné ráno.
14: 3/4 žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost. Dokážete si, pánové, tipnout, která to je?
13: Asi nechcem tipovat. Necháme se podat.
14: Tak za chviličku si to řekneme, OK?
13: Bruno Mars, další muzika pro vás. Hezké ráno.
11: Hitra.

0: tohle je Bruno, taky Mars. 8.08, ladíte čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, krásné ráno.
1: Tři čtvrtiny žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost a já vám dám znovu šanci na tip.
0: Filipe, máš přednost.
2: Já mám přednost.
0: Jako tak... náhradní zpráva, máš přednost.
2: Super, to je nádhera. Já si myslím, že by to mohla být výška, ale zkusím tipnout. U žen je to prostě důležité, vedou se o tom debaty, tak aby byl muž, jak to říct slušně, obdařen.
0: Tak přesně týhle odpovědi jsem se bál.
2: Řekl jsem to hezky.
1: Ženy skutečně chtějí obdařeného muže, ale obdařeného výškou. Měl si pravdu v tom prvním typu.
2: No krásný.
1: Dokonce opravdu teda tři čtvrtiny žen chtějí muže vysokého přesně 183 cm. Tak ty bys, Míšo, asi prošel, ne?
2: No, já mám problém občas projít futrama, takže jo.
1: Kolik máš?
2: 194.
1: Co ty, Fílo,
2: já mám 187, bez... já jsem blíže k ideálu. Tak, ale já bych se tady jako nechlubil tím, jaký máme jako rozměry, jo. Takhle výška v pohodě, na zbytek se neptejte.
1: Z toho hudebního odvětví třeba by prošli, vím, Sofian Mejmeč, Benny Kristo, Marek Ztracený a tak.
2: Kdyby byl chlap, tak Sofian by prošel i u mě.
1: Nicméně vzhledem k tomu, že průměrná výška českého muže je 180 cm, takže tam si musíte ty 3 centiáky ubrat a spoustu žen si je teda asi hlavě muselo pak ubrat. Tak mě zajímá, kde jste nárok na partnera snížili vy, že jste měli nějaké očekávání, něco pro vás třeba bylo no go, že když tenhle člověk bude dělat nebo mít tohle a tohle, tak do toho vztahu nepůjdu, ale nakonec s ním jste.
2: Jo, já na to asi nemám odpověď, protože já vždycky moje partnerka prostě splňovala to, co jsem potřeboval. Tak vždycky byly menší teda, no.
1: Mm-hmm. No tak to se nemusí týkat výšky,
2: jenom. Jasně.
0: Michal si to nechce rozházet. Já to klidně řeknu.
2: Přesně.
0: Já to jsem, je ten důvod.
2: Já jsem vždycky měl rád vlastně jako holky, co byly ukecaný jako já, že jo, aby jsme si hodně pokecali. A teď neopak mám doma jako přítelkyně, která jako moc nemluví vlastně. Mm-hmm. A když přijdeme někam na veřejnost, kde ty lidi nezná, tak třeba hodinu nic neřekne. Ale vůbec. Takže v tom se musel snížit nároky hodně, ona stejně neposlouchá, je v klidu.
0: Spíš divíš se tomu, když pro sebe nezavřeš huboty.
2: To je pravda.
1: Nepustí ke slovu a pak se stěžuje. Hele, já jsem třeba vždycky randila se sportovcema, nebo ne vyloženě jako profesionálníma samozřejmě, ale byly to kluci, co se věnovali nějakému sportu a líbilo se mi to, jako mít ten aktivní životní styl. A teďka mám muzikanta, z kterého je těžký dotáhnout do fitka, ale jako snaží se se mnou držet krok. Takže v tomhle jsem třeba snížila nároky já.
0: Jak vy to máte? Vy ženy, vy jste vždycky chtěli takovýho vysekanýho jako sexy Adonise, jo? A teďka vlastně, tak Kuba, já nevím, jak to teda vypadá, já jsem ho neviděl na jího ještě, ale má bříško jako já takový, jako?
1: Nemá sixpack, ale není ani tloušť.
2: Tak jako akorát.
1: Je normální a já naopak, jako já jsem nevyhledávala ani ty svaly, ke mně ty svaly prostě přišly nějakým způsobem, jo? Ale prostě ne...
2: Máme smůlu, Michale.
1: Nikdy jsem je nevyhledávala. Nicméně, co by, kde jste museli snížit nároky?
0: 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete jako zprávu, my se k tomu vrátíme a teď k vám letí další hity. Rosalyn, Snap na Hit Radio 8.11, dobré ráno.

0: tak milujeme. Anastasia, Left Outside Alone. Hit Radio chvíli po čtvrt na devět. Dobré ránečko.
1: Ženy chtějí muže, který má přesně 183 cm. Tři čtvrtiny žen chtějí takovýhle chlapa. Jenže průměrný český muž má 180 cm a tak spousta žen ty svý nároky musela snížit a nás zajímalo, v čem jste vy doma ve vašem vztahu museli ty svý nároky taky snížit.
0: Píše třeba Péťa, hezké ráno, vždy jsem lpěla, aby můj partner byl nekuřák. Sice to není nic fyzického a před 3 lety jsem od toho ustoupila a doteď nelituji, jinak má vše.
1: Alča, já jsem chtěla romantika. Dostala jsem chlapa, který mi jednou k výročí koupil motorovej olej. A tak zase, jestli se ti hodil, že jo? Tak co?
0: To se hodí. Taky píše Klaudie. Ahojky, tak asi se mi budete smát, ale já nemohla mít přítele, který měl na noze ten druhý prst delší než palec. Když jsem ho pak viděla bez ponožek, byl konec. Blázen, no, ale potkala jsem muže a opravdu stál za to, že jsem přimhouřila očko a už ho mhouřím 27 let a jsem za to strašně ráda a Filipe, mě by zajímalo, proč se zdíval teďka na nohy.
2: No, protože já vím, že já mám delší ten prst než palec, že jo?
0: Ty jsi sezul.
2: Ne, já mám celou dobu, já totiž hrozně rád chodím na boso, prostě takhle, kdekoliv. Já jsem takovej prostě jako Steve Jobs.
0: Super, já jsem si říkal, co to je.
1: Ale tohle s tou nohou, to je jako celkem obvyklá věc a jeden z mých kamarádů, tak ten to tak má, že když si hledal partnerku, tak on se kouká na ty nohy a jakmile máš ukazováček delší než ostatní prsty, tak on jako, že...
0: No tak to počkej, to mi tenkrát taky někdo řekl a říkám, to je blbost, ne, to holky nemají. A on, ale schválně se podívej, prostě ty svý na nohu, ne. A já jsem se podíval na tu nohu a ona to měla delší. A já prostě, já se toho nemohl dalších 5 let zbavit.
1: Pane
0: ne,
1: bože.
0: Říkám, ona delší. No.
1: Pane bože. Katka, já musela slevit z nároku na pořádek. Můj chlap je sice vysoký, chytrý a vydělává, ale kdekoliv se svlékne, tam ta věc prostě zůstane ležet. Ježiš, to je jak můj. Jeho oblečení tvoří v bytě naučnou stezku, ale za ty jeho dlouhý nohy mu to občas odpustí.
0: To je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je hezký. No tak moc vám děkujeme za vaše vzkazy, zprávy. Vy rozhodně slevovat nemusíte, protože další muzika je nachystaná. To vás bude bavit Disturbed, The Sound of Silence v remixu od Cyrila. Tady na Hit Radio v 8.20. Tak pěkné ráno, šampioni.

0: Hit Radio, snídaní šampionů 8.23. Jak to vypadá na silnicích? To vám řekneme za malou chvíli. Pro vás, kdo nás ladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a těšit se můžete i na tuhle muziku Taylor Swift. The Fate of Ophelia už za malou chvíli. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
3: Tahitské léto Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
9: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu POR betonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu POR betonových. Více na DEK.cz.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.mcr.silnice.cz.
13: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: pacient.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Jeden z vašich nejoblíbenějších songů. Taylor Swift. 8.32 ladíte Hit Radio snídaní šampionů a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
0: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Sběratelská mánie kolem jídla nezná hranic. Co 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Sběratelská mánie kolem jídla nezná hranic, což dokazuje nedávná internetová aukce v Londýně.

0: obrovské štěstí měl student v Německu, který si v bazaru koupil starou dřevěnou komodu za pouhých 20 euro. Při důkladném čištění a stěhování totiž narazil na dvojité dno jedné ze zásuvek. Uvnitř našel ukrytou obálku s historickými akciemi a hotovostí v hodnotě přesahující v přepočtu 1 000 000 korun. Ale policie potvrdila, že nález je legální a mladík si může peníze nechat.
1: Hezký, no tak tohle je geniální výmluva pro nás, komu polovička nadává, že domů tahá starý krámek, jo? Takže dneska, po téhle informace, Filipe, děkujeme, proběhne celorepubliková kontrola skříněk. Prosím vás, neplatí to pro obchodní domy IKEA.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Černá Hora.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: spolupráce, tohle je Lipo a Krištof. Jednou jsem slíbil na Hitrádiu. 8 hodin 40 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ráno.
1: Existují v životě zápasy, které chcete vyhrát, a pak jsou zápasy, které vyhrát prostě musíte, jo. Česko dneska od 6 večer hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a potřebujeme vyhrát, jo. Bookmakeri věří našim, já teda taky, protože je to vlastně druhá šance, kterou jsme dostali a je potřeba toho využít samozřejmě.
0: Pojďme to zkusit tipnout. Filip, zprávař typoval 2-1, pokud se nepletu včera, tak my teda fotbalový neznavozy přiznáváme se k tomu úplně bez mučení, tak já nevím. 2-1, taky si myslím, že bychom mohli vyhrát.
1: Byla to i moje odpověď, že se přidám k Fílovi, který jako se vyzná.
0: Tak to máme jednoduchý. Nemusíme si pamatovat každý jako jiný číslo, takže 2-1 je náš tip, že vyhrajeme. Nicméně dokonce tematicky od kapely J.A.R. vznikl ke dnešnímu zápasu s J.A.R. song, jo?
2: A doufaj, že dílko se podaří, a když ne,
0: tak letíme domů. Snad ne. A tak se ptáme, už máte rezervaci do vaší oblíbené hospůdky, nebo to fandění proběhne u vás doma v obýváku? Ať budete podporovat náš národňák kdykoliv, tak si to s jedním orošeným užijte. Myslíme na vás, myslíme na naše kluky, držíme palce a dneska večer se rozhodne Česko, Jihoafrická republika 18:00.
3: Na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
6: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
7: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
8: Tak co si dáte dnes k snídaní?
9: Přece čerstvé pečivo!
8: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
9: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
8: www.beas.cz
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Ploty Pardubice.
13: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
12: Ploty Pardubice.
13: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
12: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
16: Pravý šťavnatý burger. Křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
17: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
18: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
19: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
18: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
20: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
21: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: minut 9 hodin. Dáváte si Hit Radio čtvrteční snídaní šampionů. Dobré ráno. Asi se shodneme na tom, že nejlepší výlety jsou často ty, které byly v danou chvíli úplná naprostá katastrofa. Třeba jste zabloudili, zmokli jste, málem vás třeba nevím, zachraňovali hasiči a dneska je to vaše nejoblíbenější historka. No a když nám vaši historku o tom nejspackanějším výletu napíšete na web Hit Radia, tak hrajete o ceny od 4Camping. A to konkrétně o poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
1: Napsala nám třeba Martina. Se synovcem vyrazila na Sněžku, cesta nahoru teda krásná, vrchol zdolanej, paráda, pecka. Jenže potom jim začalo pršet, přišel ten déšť, bouřka, sprintovali dolů k lanovce, no a když už si mysleli, že mají vyhráno, tak zůstali viset ve vzduchu. Jakože doslova, že se ta lanovka kvůli bouřce zastavila, oni v ní strávili víc než hodinu a nakonec je museli opravdu sundavat záchranáři na lanech. A to všechno se čtyřletým synovcem na výletě, což chápu, že muselo být teda hodně nepříjemný. A přesně takovýhle příběhy my chceme slyšet. Když jste zabloudili, kdy vám ujel vlak, spadl stan, zůstali jste viset ve vzduchu, zkrátka cokoliv.
0: No a my autora toho nejlepšího příběhu odměníme už zítra v pátek ve snídaní šampionů luxusními cenami od 4Camping. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, všechny detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Kvalita, Alphaville a Ava Max. To je poslední song čtvrteční snídaně, no a my se na vás budeme těšit zítra v ten nejkrásnější den týdne, a to je pátek.
1: Pátek!
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte hezky.
1: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
0: Budeme tady, tak se stavte, budeme rádi. Hezký den.
1: Ahoj. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou vážnou nehodu 3 nákladních aut. D11 je uzavřená na 70. kilometru ve směru do Prahy. Poslední volný sjezd je na kilometru 76. Kvůli zásahu záchranných složek je omezený levý pruh v protisměru. I tady se připravte na zdržení. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: XXL Výprodej v online shop CZ.
4: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento

0: Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor. Umělecké tábory pro děti Ambroziáda. Staň se hvězdou pod vedením zkušených profíků z umělecké branže. Poslední volná místa v letních turnusech na ambroziada.cz.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
5: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Čeká nás tropický víkend. V pátek čekáme až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů ve stínu. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech. Bude ji tak muset znovu projednat sněmovna. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance dnes budou v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Česko bude zastupovat ministr Jaromír Zuna. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci kouče Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky ale touží získat i soupeř. Zápas Česko-Jihoafrická republika se bude hrát v Atlantě. Výkop je v 18 hodin našeho času.
0: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
6: A ještě počasí zatím máme sice tak nějak zataženo, ale už vykukuje sluníčko. Během dopoledne by měla oblačnost úplně ustoupit, polojasno až skoro jasno. Na horách se odpoledne přechodně zvětšená oblačnost může vytvořit, ojediněle také nějaká přehánka. No a nejvyšší teploty pro dnešek 25 až 28, někde dokonce padnou i třicítky. No a na horách 20 až 23.
4: Hit Radio Černá Hora.
6: Dámy a pánové, drazí přátelé Hit Radia Černá Hora, tak jsme se sešli při čtvrtečním dopoledni. Právě teď minutu po deváté začíná dopolední drive. Společně s vámi je také Jana Šimurdová, no a snad máte, jako já, ten příjemný pocit, že se blížíme do finiše. Jo? Dnešek je takový přechod do očekávaného pátku, na který čekáme někteří z nás už od neděle.

hora Jana Šimurdová a dávejte dobrý pozor, abyste trefili zpátky domů a nebyli třeba zmatení, protože kdo třeba pojedete do Chocně, tak můžete mít ceduly Praha nebo Vysoké Mýto, že? To by asi nebylo nic nového, místní vás už to tady asi tolik nepřekvapí, jiné by to ale mohlo zarazit, hlavně ty z nás, co jedeme jako roboti podle navigace. Je ale hezké, že se to bere s humorem, jo? Ještě lepší, že silničáři si toho jen tak ani nevšimli a na tuto skutečnost spíš upozornili lidé. Já si říkám, ještě, že aspoň nejsou takové ty otáčecí cedule, co ukazují směr, jo? To by... to bylo, myslím, v pohádce Šíleně smutná princezna, nebo kde? Jak tam přetočili tu ceduli? To bychom si aspoň ty naše východní Čechy hezky projeli. Tak možná, až se ještě více sníží cena za pohonné hmoty, že? Každopádně, ať se to neprodraží hlavně vám, kdo teď někam s námi cestujete, tak na náš WhatsApp 601-292-464 nám posílejte hlasovky a zprávy z vašich cest. Díky tomu se automaticky dostáváte do hry o plnou nádrž. Třeba Zdeňka nám dnes ráno napsala: dobrý den, dnešní cesta z Ostroměře do Jičina byla perfektní, žádné zdržení. Takže Zdenko, díky moc, jsi ve hře, no a teď už další muzika na Hit Rádiu Černá Hora. Michael Jackson a Slash.

0: Krásné čtvrteční dopoledne z Hitrádiem Černá Hora. Máme od vás info z Častolovic.
1: Častolovice zasekaný ze všech stran, opravuju tam silnici.
0: Tak s tím počítejte, jinak moc díky. No a kdo máte rádi výzvy, radost z pohybu, tak tuto sobotu 20. června nesmíte chybět v Trutnově. Centrum města ožije sportem, čeká vás hlavní závod na 21 kilometrů štafety i běh na 5 a 10 kilometrů. Vezměte celou rodinu, čeká vás také bohatý program, skvělá dětská sportovní zóna. Přijďte fandit, překonat sami sebe a nebo si prostě užít parádní den. Tohle je za nás na Hitrádiu Černá Hora skvělý plán na sobotu. Více také na trutnovskýpulmaraton.cz.
2: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy.

0: speciální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavericks. Buďte in.
11: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bínej.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
14: HappySport.cz.
15: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
16: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.
18: Vidíš to?
19: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
18: No a víš, co vidím já?
19: Co?
18: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
19: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
18: U nás si vybere úplně každý.
19: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
18: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
19: CZ.
21: Motroci, je to tady. Prodej permanentek na novou sezonu byl zahájen. Hradec bude tentokrát bojovat nejen v domácích soutěžích, ale také v evropských pohárech. Buďte u toho s námi přímo v Balšovické aréně. Zajistěte si své místo ještě dnes. Veškeré informace o prodeji permanentek najdete na fchk.cz.
22: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Miley, Little Sims a Burna Boy. I to je muzika pro vás na Hit Rádiu Černá Hora dnes ve čtvrtek 18. června. A i když je 9 hodin a 35 minut, čas, kdy jste pravděpodobně zavalení prací, tak i přesto vás teď poprosím, abyste se na malou chvilku zastavili a dali mi několik pár, aspoň vteřin, protože bych teď chtěla, abyste si představili ten moment, kdy jako nic nemusíte, jen se probudíte, existujete. Venku svítí, je tam báječně a vy jediné vlastně, co řešíte, je to, kam vyrazíte na koupák, ať už sami nebo s rodinkou. A když už sedíte v tom autě třeba, tak si pustíte Hit Rádio Černá Hora a tam ty největší letní pecky, co znáte, jedna za druhou, protože od pátečního odpoledne po celý víkend jedeme opět velkou summer party, kde se playlist promění v jednu, řekněme, letní pláž, horký večerní parket. Za mě to je boží představa, na kterou se neskutečně těším a přiznám se, že já už víkend plánuji teda od pondělka, protože to letní počasí je potřeba si pořádně užít. Tak ať už máte plány na víkend jakékoliv, nezapomeňte si pustit Hit Rádio Černá Hora a naše summer party. No a tady je ochutnávka Oceana a Endless Summer.

0: Luis Capaldi a jeho emotivní survive na Hitrádiu Černá Hora. No a teď si představte, že máte našetřené peníze, máte je v hotovosti a necháte si je doma, jo? A tě sebou prostě nikam netaháte, že jo? Pak přijdete do dětského pokojíku a vaše malé štěstí je rozstříhalo na konfety. Super, co? Co myslíte, že se bude dít dál? To vám řeknu ráda hned začátkem další hodiny a taky dáme na to téma, protože mě nejvíc baví, když mi píšete. Než ale skončí devátá, tak vám pošlu ještě Činasky nebo Dašu. To je muzika pro vás na Hitrádiu Černá Hora.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyní v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
3: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
4: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
3: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.

0: Ví. Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
2: Vidra chytil zlatou rybku.
3: Pusť mě, splním ti tři přání.
2: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
3: Hapex.
2: Pergolu s konstrukční hranou.
3: Hapex.
2: Střechu.
3: Hapex.
2: A co kvalitní palubky?
3: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
2: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
3: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
2: www.hapex.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov. www.olfincar.cz.
10: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pojďme začít vzkazem, který jste nám poslali.
1: Dopravní nehodu na 70,5 km dálnice D11. Jsou tam dva kamiony v sobě, to se zraní. Dálnice byla uzavřena, ale pouští se to zatím odstavným pruhem, ale jezdí tam hasiči, byl tam vrtulník, je to tam takový dost divoký, takže opravdu opatrně a připravte se na asi 10-kilometrový fronty.
0: Díky moc, ano, jedná se o vážnou nehodu, kterou jsme vám hlásili už v 9. a jak bylo řečeno, počítejte se zdržením a čekáním v koloně. Úplně nejlíp bude, když se vyhnete dálnici D11. Také máme hlášenou nehodu, a to na Chrudimsku. V Orlí bourala dvě osobní vozidla na místě policie, takže také počítejte s případným zdržením. Jinak vaše dopravní info volejte na 801 1010.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
6: Už 20. června ve Velké Úpě.
5: Bez pod sněžkou CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: trenirkarna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
10: trenirkarna.cz.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů za liter. Počet podvodných SMSek roste, vedle toho se navíc začaly objevovat i podezřelé weby, některé se vydávají za portál dopravy. Je tedy pravděpodobné, že podfukáři sbírají přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
1: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
0: Vždy si raději překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Ještě pohled na počasí. Ráno to tak ještě nevypadalo, teď už nám venku krásně svítí, teploty se aktuálně dostaly na 23 stupňů Celsia, nejméně nám zatím ukazuje Náchod a to 21. Každopádně počítejte dnes už s příchodem tropického počasí a bude to ještě stoupat a to až na 28 a místy i 30 stupňů.
4: Hit Radio Černá Hora.
3: A z 10. nám pokračuje naše druhá hodina dopoledního driveu. Díky, že jste s námi, s vámi je naše Murdová. Tuhle hodinku věnuji našim dětem nebo vzpomínkám na naše dětství, protože těch příběhů je vždycky spousty a je super si je opakovat stále dokola, protože toho prostě neomrzí. Na začátek hodiny mám také už připravenou muziku Lost Frequencies, Flipside, anebo už za moment Pink.

0: Rádio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: Tohle byly Lost Frequency, sladíte Hit Radio Černá Hora a všichni řidiči pozor.
1: Dobrý den všem řidičům. Právě jsem vyjela z Kunce, chtěla jsem najet na dálnici a bohužel jsem byla otočena. Nelze na dálnici najet, protože se někde vysypaly 3 kamiony. Je to brutální, takže kdo můžete, nejezděte po dálnici směr Hradec Králové. Zavřená, ucpaná, radši jeďte po starý. Zatím naschvál.
0: Moc krát díky za vzkaz, tak jste to slyšeli, dálnici se dneska raději vyhněte. No a teď už slibované téma a příběh, který by se úplně v pohodě mohl stát i nám. 3letá holčička našla úspory tatínka nějakých přepočtu na naše 37 tisíc korun, podotýkám v bankovkách, a ty rozstříhala na konfety. Jo, každá party je prostě drahá. A nebo holčička ukázala taťkovi, že 37 tisíc jako nic moc není, tak se to ztratí do konfet. Maminka ale všechny kousky pozbírala, spěchali do banky, kde byli tak hodní, že jim to vyměnili opět za bankovky. Takže dobře to dopadlo. Nicméně myslím, že máme všichni příběhy, ať už z našeho dětství, nebo nám tyhle zážitky dělají také ty naše děti. A přesně tohle bych ráda, abyste mi napsali nebo poslali vzkaz s podobným příběhem. Já vykopnu jako první. Můj syn, když mu bylo tak asi 7, chtěl ukázat, že je samostatný a šel se vykoupat sám. Vytopená byla celá koupelna a teklo to až na chodbu. Zlobit jsem se ale nemohla. Ani na to nebyl čas. Okamžitě jsme všichni, včetně teda syna, začali tu vodu sbírat a vysušovat. Takže tak, na 601-292-464 mi posílejte tedy vaše zprávy.
2: Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Černá Hora s Janou Šimurdovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601-292-464.
3: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
2: Staň se součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
4: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
2: WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601-292-464.

0: Radio Černá Hora, Alvaro Soler, a venku se nám dneska probouzí léto, důvod navíc se těšit, až po práci něco podniknete. Teď mi ale dělá velkou radost, že mi píšete na náš WhatsApp 601-292-464 k tématu, jaké dětské kulišárny jste udělali, když jste byli malí, nebo co vaše děti vymysleli. Mluvila jsem třeba o 3leté holčičce, co rozstříhala taťkovi skoro 40 tisíc korun na konfety. Mě syn vytopil koupelnu, no a Lucka z Jíčina mi zase píše: ahoj Jani, dcera 4 roky se rozhodla, že pomůže s jarním úklidem, vzala tekutý písek na nádobí a perfektně s ním vyleštila naši novou televizi. Děti jsou prostě pomocníci. Luci, moc díky za tvou zprávu. Zdravíme do Jíčina, no a na 601-292-464 mi posílejte dál vaše příběhy, které si na Hit Rádiu Černá Hora povíme za chvilku. A to hned po muzice.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.

0: Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.mstrsilnice.cz.
5: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
6: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
5: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Tak co si dáte dnes k snídaní?
12: Přece čerstvé pečivo!
11: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
12: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
11: www.beas.cz.
13: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projďte se v safari autech, objevte obří zmizákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

0: Two Friends, posloucháte čtvrteční dopoledne na Hitrádiu Černá Hora, no a v této hodině máme také společné téma, a to kdy nám naše děti, nebo my jako malí, zařídili rodičům infarktové stavy, jo? A začali jsme příběhem malé holčičky, co rozstříhala skoro 40 tisíc, a teď mám tady zprávy od vás, tak pojďme na to a začnu vzkazem od Monči, ze kterého by měl mrtvici asi skoro každý.
1: Krásné dopoledne přeju Janí a všem, když mě bylo nějakých 10-12, tak v té době, když jsem byla nemocná, tak jsme jako zůstávali sami doma. A naši mi řekli, že v žádném případě se nesmím přibližovat do kotelny, ke kotli, samozřejmě na uhlí. No jenom, že v ní byla zima, tak jsem tam šla a naložila jsem do toho kotle, otevřela jsem ho, protože jsem to viděla, jak to táta dělá. No a co se nestalo, za hodinu do dolů, samozřejmě teplota už někde na 80-90 stupních, kotel se samozřejmě klepal, tak jsem začala panikařit, brečet, takže jsem akorát odemkla, vzala si ty své bačkůrky a říkala jsem, naproti nám byla továrna, vtla jsem do vrátnice, začala jsem strašně brečet, hysterčit, že nám bouchne barák, takže chlapi, který tam pracovali, tak si přišli dovnitř a pomohli mě, aby mě barák nebouchnul.
0: No ty bláho, naštěstí se teda nic nestalo, když jsem to ale poslouchala, byla jsem jako hodně napnutá, jak tohle dopadne. Každopádně Mončo, strašně moc díky za tvůj příběh a dál tady mám zprávy od Jany ze Dvora Králové nad Labem. Ahoj Jani, náš syn chtěl udělat dobrý skutek a protože měl manžel strašně upatlaný mobil, tak mu ho syn vykoupal, aby mu ho vyčistil. V té době se manžel naučil svůj mobil včas utírat a já se přiznám, že jsem se tenkrát hodně nasmála. Tak jo, to je super. Píše taky Betty, dobrý den. Jako malé jsme často jezdili se sestrou za babičkou a chodili s ní na zahrádku. Jednou jsme chtěli babičce natolik pomoci, že jsme se rozhodli, že vyplejeme. Měla úplně holý záhon. Vytrhali jsme tenkrát úplně všechno. To byl potom mazec. Mějte krásný den. Tak to je moc hezký. Úplně vidím ten pohled té babičky, když jste jí řekli, babi, koukej, jak jsme ti to vypleli. Já tak to jednou se ségrou si hrála na koně v Česneku, jo, a babička tenkrát měla také infarktový teda stav, no. Při vzpomínce mě ještě teď bolí zadek, tak jo. Lidi, strašně moc díky za vaše zprávy i dnes. Jste skvělí, jste úžasní, no a tady mám už pro vás další muziku. Pustíme si Rockset.

0: Tohle si taky vždycky ráda poslechnu. Dua Lipa, Elton John na Hitrádiu Černá hora. No, pohodová věc, která se hodí ať už k práci, na cesty, nebo jen tak prostě na pohodu, kdo nás ladíte třeba doma. Za chvilkou v podobném duchu budeme pokračovat. Čeká nás ještě Krištof a jeho Životy krásný, nebo taky Ella Henderson. Tak si na to počkejte, no a díky, že jste s Hitrádiem Černá hora.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
6: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
5: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
6: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
5: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 90 866.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
12: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
16: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není.

0: ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu. V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz. Černá hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a jeden vzkaz od vás na začátek.
1: Jenom bych chtěl upřesnit situaci na dálnici D11 a 70. kilometru, kde došlo k havárii dvou nákladních vozidel, tak dálnice je zatím stále uzavřená. Na místě jsou vyprošťovací vozy a je řáb. Snaží se to dostat zpátky na kola a pohybuje se tam i bagr, který nakládá písek rozsypaný, takže to bude asi pravděpodobně na dlouho. Mějte se, čau.
0: Díky moc. Od 9. raní máme od vás zprávy a hlasovky ohledně vážné nehody 3 kamionů na dálnici D11, která je díky tomu uzavřená. Policie tady odklání dopravu. No a vypadá to na opravdu dlouhý čas, takže dnes z vaší trasy dálnici D11 vynechejte. A pozor, dejte také na trase Vrchlabí směr Trutnov, tam u Černého dolu probíhá údržba vozovky. Tak s tím také počítejte. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
4: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
3: Fakt?
5: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do druhohor, projďte se v safari autech, objevte obří zmizáko a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je tady celá novinka Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Za rohem je olympiáda dětí a mládeže a Královéhradecký kraj tam pošle početnou sportovní partu. 243 mladých talentů nabitých energií. Od 21. do 26. června je čeká 21 sportů, stovky soubojů a atmosféra velké olympiády pro mladé. Výpravu povede snowboardová hvězda Jakub Hroneš, který ví, jak vypadá světová špička i pořádný adrenalin. Na startu se potká atletika, fotbal, plavání, gymnastika i další disciplíny. Slavnostní zahájení proběhne v Edenu a tím začne olympijská jízda plná emocí. Cílem nejsou medaile, ale zkušenosti, které zůstanou na celý život. Hořice na Jičínsku se posouvají k výstavbě nového centra integrovaného záchranného systému. Projekt má spojit zázemí hasičů i zdravotnických záchranářů na jednom místě. Krajští zastupitelé teď projednají dohodu o spolupráci s hasičským záchranným sborem. Ta upravuje další postup příprav a financování celé stavby.
12: Na přípravě tohoto projektu kraj pracuje od roku 2022. Už dříve zakoupil pozemek vhodný pro výstavbu nového centra, ve kterém by měli mít základnu hasiči i zdravotniční záchranáři. Tato dohoda je dalším krokem na cestě k realizaci nové základny, která ještě zvýší akceschopnost služeb IZS na Hořecku.
11: Řekl tady na Černé Hoře krajský mluvčí Dan Lechman. Celkové náklady projektu se odhadují na zhruba 135 milionů. Nové centrum má zlepšit dostupnost zásahu i v souvislosti s dálnicí D35. A ještě připomínám, že už tuhle sobotu bude na hradeckém letišti tradiční charitativní akce Open Skies for Handicapped. Lidé se zdravotním handicapem si užijí vyhlídkový let a pro ostatní je zatím připravený zábavný doprovodný program. Vstup i parkování je zdarma. Tolik další novinky Královéhradeckého kraje tady na Hit Rádiu Černá Hora.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: A venku už nám pěkně svítí sluníčko, teploty jsou okolo 25 stupňů, no a ještě to půjde nahoru, někde místy i třicítky a podobně to bude i zítra a o víkendu s tím rozdílem, že teploty budou přesahovat třicítku, takže kdo podobné teploty snášíte hůře, tak se hlavně chraňte, hodně pijte a pokud možno zdržujte se ve stínu.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: No a já v tomto čase v té 11. cítím ten příval dobré energie, kdy se všichni těšíte na oběd. Někteří jste na něj už vyrazili, tak hlavně ať vám chutná. Nejhorší je, když za celý den si nenajdete čas na to jídlo. Tak pokud se tak už stane, ať to není hlavně často. Každopádně zdravíme všechny také řidiče. Máme pro vás tankování gratis, tak po muzice k tomu více.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a jejich novinka blízko, pohodový čtvrtek s Hitrádiem Černá Hora, který může být ještě lepší, ještě příjemnější, a to když získáte tankování úplně gratis. A to rovnou na plnou nádrž. Stačí nám poslat na náš WhatsApp 601-292-464 buď vaše dopravní info z cest na východě Čech, anebo vzkaz jako tady Monča.
2: Na kruháči u pracáků, fronty jak na Václavák, na nákup do Kauflandu, no tam fakt dneska nejdu. Teď už valím na Broumov, tak jen projet v klidu Hronov.
1: Super kreativita, i tohle vám vyhraje prostě plnou nádrž. Tak pojďte do toho, dnešní odpoledne kolegové moderátoři vyberou opět jednoho z vás, a to mezi 15. a 17. Připomínám, že vaše hlasovky a zprávy posílejte na 601-292-464.
3: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601-292-464.

0: z Eteru Hit Rádia Černá Hora do východních Čech. A myslím, že netřeba připomínat všem fandům fotbalu, že dneska hrajeme v 18. proti Jihoafrické republice. Bookmakeri nám dávají šance, tak je to ještě dobrý. Já teď ale odejdu z fotbalového hřiště na chvilku do kabin fotbalistů. Nevím, jestli se to k vám už dostalo, ale naprostým virálem na internetu je japonské družstvo, které po sobě zanechalo totálně uklizenou šatnu. Tomu se říká, panečku, disciplína. Mohli by udělat nějaké porovnání s fotek šaten všech družstev a následně bychom třeba hlasovali, kdo má nejvíc uklizeno, jo? A ano, jestli vás zajímá, jak bychom na tom byli my, tak mě teda taky. Co není, může být. Každopádně, radši ať jim to jde na trávníku, než v šatně, že?
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Rychlost, emoce, adrenalin. To vše jsou dosti. Užijte si kvalifikační meeting na Velkou Pardubickou se Slavia Pojišťovnou. Odpolední program startuje už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
12: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
13: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
14: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
15: Byt 1 plus 1 v České Lípě za 2 310 000 korun, stavební pozemek v Jílovém u Děčína za 2 190 000, rodinný dům ve Slatinicích u Olomouce za 4 657 500 000, rodinný dům v Ústí nad Labem Krásném Březnu za 5 400 000 a garážové stání v Praze Čakovicích za 695 000 korun.
14: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
16: Ten nejlepší start prázdnin? Přece Vibe Fest číslo 2 v Chrudimi. Vystoupí Pauli Garant, Aiko a Refu. Už v sobotu 27. června. A bacha, bacha, startujeme už v 16 hodin. Více na vibefest.cz.
17: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
18: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
19: Zábava vlny tobogány.
20: Co vás čeká?
19: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
20: Plno tobogánů a skluzovek.
19: Tak všichni rychle do plavek.
20: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
19: Relax, drinky, animace.
20: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
19: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
18: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
21: Ve
2: vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
8: Housebrand Café, per favore?
21: Si, signora.
22: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
23: Vidra chytil zlatou rybku.
24: Pušť mě, splním ti tři přání.
23: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
24: Hapex.
23: Pergolu s konstrukční hranou.
24: Hapex.
23: Střechu.
24: Hapex.
23: A co kvalitní palubky?
24: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
23: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
24: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
23: www.hapex.cz.
25: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
26: Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

12. a k tomu 5 minut. I při obědové pauze ladíte Hit Radio Černá Hora, za to vám patří díky. A my vás za chvilku dostaneme do ještě větší pohody, protože song od Nelly Furtado, co si dáme za malý moment, má nádech procházky, ať už přírodou nebo městem. Co je hlavní, že z toho září slunce prostě, i kdyby venku pršelo, protože venku je ale polojasná obloha, tak se vám tohle bude poslouchat ještě líp. Za moment vám tady pustím dokonalou kombinaci s dnešním dnem a pokud byste někdo rád podobné songy slyšel třeba při cestě domů, nebo si je naladil při práci, já nevím, na zahrádce, tak od 18. jsou pro vás připravené hudební dekády s Michalem Pospíchalem. To jsou ty největší hity z milénia 90. a 80. No a teď už teda jedna mileniálovka na Hit Rádiu Černá Hora, Nelly Furtado a její I'm Like a Bird.

0: Linkin Park, tak ti nám dneska taky nesměli chybět. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, protože je 11 hodin 43 minut. Tak je čas, kdy se budu loučit. Své místo uvolním srdcovkám, které začínají v pravé poledne. U toho bude také váš oblíbený Jirka Pelnář. No a kdo chcete mít čtvrtek jako váš šťastný den, tak na náš WhatsApp posílejte vzkazy, zprávy z cest nebo veselé příběhy za volantem a získejte od Hit Radia Černá Hora tankování plné nádrže úplně gratis. S námi se totiž vyplatí zůstat. Připomenu číslo na náš WhatsApp 601 292 464. No a já vám všem děkuji, že jste byli se mnou i to dnešní dopoledne a přeji vám úspěšný čtvrtek a zítra zase v 9. Ahoj!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
5: Pravý šťavnatý burger, křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Na rozkoši už to zase žije. V autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
8: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor. Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Doze o chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
15: trenirkarna.cz.
16: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
17: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už čtyřikrát a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Černá Hora. Tvůj parťák na silnicích východních Čech. Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Vážnou nehodu hlásí dálnice D11. Dávejte si pozor na kilometru 71, kde se ve směru na Prahu srazilo několik nákladních vozidel. Silnice je zavřená a dočasně se tam jezdí po objízdné trase. Vaše další aktuální dopravní info volejte na 801 10 100.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
4: Už 20. června ve Velké Úbě.
3: Pec pod sněžkou CZ.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
7: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Počet podvodných SMS a webů dál roste. Některé stránky se vydávají za portál dopravy. Podvodníci se snaží získat přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Mího.
12: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
11: Vždy si překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit a nikdy se nic nestahujte do počítače. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy, ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Teď se ještě podíváme k nám.
13: Křižovatka smrti u Dolního újezdu se dočká úprav. Místo, kde se stalo už několik vážných dopravních nehod, včetně těch tragických, nově doplní optické brzdy a taky výraznější značení. Cílem je celkově zpomalit řidiče a taky zvýšit bezpečnost na jednom z nejrizikovějších míst u nás v regionu.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Sluníčko nám žene teploty vysoko ve východních Čechách. Místy bude 25 až 29 stupňů ve stínu. Jen na horách bude oblačno a místy se můžou objevit i bouřky.
15: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Dvě minutky po pravém poledni posloucháte Hit Radio, je tady čtvrtek, opět začínají naše oblíbené srdcovky a zároveň už nám začaly taky ty tropický vedra. To je změna, co? Je vám horko? Chápu. Máte v autě klimatizaci? Ne? Taky chápu. Já jsem si dneska klimošku nezapnul kvůli hlasivkám a tak jsem si k obědu dal Pelnyho ve vlastní šťávě. Takhle to teď asi bude pár dní, co máme před sebou. Tak, když už teda bude horko přes den,
15: Hit Radio Černá Hora,
16: tak bude horko i v noci a právě proto vybírám úplně první srdcovku z roku 1985. Pár týdnů zpátky jsem měl to štěstí, že jsem ji slyšel živě na koncertě v Česku, tak teď alespoň ještě jedna taková malá připomínka. Sandra, legendární Sandra a hit In the Heat of the Night na Hit Radio.

0: První srdcovka na čtvrteční poledne, 12 hodin 6 minut. Na Hit Rádiu právě ty slyšíte rok 1985. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Přišla mi krásná zpráva od Karla na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Rádia, a píše, ty jsi si aspoň v autě mohl otevřít okno. Já dneska jezdím sem a tam autobusem jako cestující a je to pošušňáníčko. Tak zdravím. Dobře, tyjo, Kájo, tak škoda, že nejsi Láďa. To bych tady pro tebe měl hned další srdcovku, kterou jsem teda připravil. Ještě navíc pro vás, kdo teda jezdíte autobusem samozřejmě, ale zároveň i pro vás, kdo máte rádi fotbal a pivo a klobásu, tak tohle je taková jakože vyložení česká, která se dneska hodí, když nám kluci nastupují do dalšího zápasu v rámci mistrovství světa. Od 18 hodin hrajeme proti JAR. No a tak si tady dáme srdcovku, kterou byste dneska na Hit Rádiu asi vůbec nečekali. Píše se rok 1993 a tenhle frajer s celou svojí partou jdou na pianovku. Tři sestry na Hit Rádiu.

0: Almost Lover, velká romantika z roku 2007, tady u nás na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla zpěvačka, která si říká Fine Frenzy a zároveň není jen zpěvačkou, ale také i herečkou. A jestli máte rádi Harryho Pottera a tady ten svět kolem, tak to jste určitě viděli, protože například hrála ve filmu Fantastická zvířata a Kde je najít. A teď v rychlosti, jestli si vybavíte některý ty filmový role, tak byl tam takový ten chlap, že jo, který se zabouch tam do nějaký tý paní, která uměla čarovat a tam měla mladší sestru. No a to je právě ona. To je právě tato zpěvačka, která si tu mladší sestru zahrála. Potom pochopitelně hrála i v dalším díle The Crimes of Grindelwald a tak dále a tak dále. A my vlastně jako teď v našich srdcovkách chviličku zůstaneme u zpívajících herců a nebo obráceně u jak to říct? Jsou zpívající herci a nebo jsou zpěváci, co hrajou. A tady to bylo tak, že nejdřív to byl zpěvák a pak se z něj stal hollywoodský herec. No, zpěvák, spíš rapper. Mark Wahlberg, terestrio, nemusím dlouze představovat, je to úplně jasný, tak dáme si jeho předchozí, předešlý život, ještě předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. A to naspíval samozřejmě fantastický duet Prince Eitel Joe společně s ním Happy People. No a tak si to dáme i dneska. Tak máte taky trošku úsměv na rtech. Chceme vidět a slyšet...

0: Když se spojí dva ultra skvělí umělci, tak je to dokonalost sama. Paul McCartney a Michael Jackson. Say, say, say.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka na Hit Rádiu a zároveň to opravdu nebyl žádný DJ remix. To skutečně nahráli Paul McCartney a Michael Jackson spolu v 80. letech. A není to vlastně jako jejich první duet. Ještě měli jeden, který byl o rok předtím, než vydali Say Say Say. Mimochodem Say Say Say tak se objevil na desce Paula McCartneyho a ten jejich první duet, tak ten si zase dal Michael Jackson na svou desku a to na legendární desku Thriller. Ta píseň, jejich společná, úplně první, tak se jmenuje The Girl Is Mine. Kdyby náhodou jste si to někdy chtěli poslechnout, a nebo si to dáme třeba zítra i v našich srdcovkách, protože za mě Michaela Jacksona nikdy není dost. A to samé platí i pro Paula McCartneyho. Co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na přání? 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Jsem tady jenom pro vás, takže můžete vybrat, cokoliv budete chtít, cokoliv, co vám udělá radost. Napište mi to, nebo pošlete hlasovku a za chvíli to možná uslyšíte u nás v našem vysílání. A pokud ano, tak ještě navíc vám k tomu přihodím 4 lístky na červencový, multižánrový, fantastický hudební festival Vysočina Fest.
2: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalerie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Zavratné mega slevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavericks. Buďte in.
12: Otroci, je to tady. Prodej permanentek na novou sezonu byl zahájen. Hradec bude tentokrát bojovat nejen v domácích soutěžích, ale také v evropských pohárech. Buďte u toho s námi přímo v Balšovické aréně. Zajistěte si své místo ještě dnes. Veškeré informace o prodeji permanentek najdete na fchk.cz.
13: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
13: Bila. To dobré začíná u nás.
15: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem? Pojeď na letní Ambroziádu. Pod vedením profíků z umělecké branže získáš spoustu zkušeností i nové kamarády. Ambroziáda probíhá po celé České republice i v Chorvatsku. Poslední volná místa na ambroziada.cz.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Rascal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: Happysport.cz.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
19: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
20: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Carlos už asi ví, že to bude právě jeho přání, protože píše: ahoj, rád bych si poslechl S Club 7. Je to mé drsné mládí. Poslouchal jsem to tak, aby to nikdo nevěděl, ale byla to skupinka, kterou jsem opravdu jako rád poslouchal. Prostě jim to šlapalo. Díky moc, Carlos. Jo, Kájo, díky za tu odvahu, že jsi to takhle jako přiznal veřejně, protože já to úplně chápu. Já fakt neznám žádnýho kluka, co by veřejně tenkrát přiznal, že ho baví S Club 7. Já si myslím, že kdyby to u nás na základce někdo udělal, tak by prostě dostal všetně po tělocviku takovou bídu. Takže dobrý. Hele, dneska už si dospělej chlap, jo, dneska už si na to klidně můžeš i zatančit, když tě u toho nikdo neuvidí. Takže Kájo, pro tebe S Club 7, Bring It All Back, konec 90. let, a je to skupina, kterou mimochodem založil stejný producent, jako dal dohromady legendární Spice Girls. A u toho to nikdo nevadí, jako nikomu nevadilo, když to poslouchali kluci. Zajímavý. No tak jo, tak pokud jste i vy měli někdy takhle nějakou svoji tajnou srdcovku, kterou jste si poslouchali potají, berte to, že to je i pro vás. Teď na Hit Radio, rok 98.

0: Dennis Mims, Lose Control na Hit Radio. Je 12 hodin 43 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A já se teda jako strašně musím smát, protože přišla mi zpráva od Lukáše, který mi posílá zprávu, která je vlastně přes nás, přes Hit Radio, určená Kájovi, který si, nebo Carlosovi, který si přál S Club 7 jako srdcovku na přání. Pokud jste neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju, že Carlos to poslouchal na tajňáka jako mladej, protože to nikomu nemohl říct, že se mu to líbí. A Lukáš píše, já vím, jaké to je, taky jsem poslouchal S Club 7 na tajno. Bylo to zvláštní, hrál jsem na počítači u našich v ložnici Mortal Kombat a u toho poslouchal tuhle skupinu. Závorka, jsem na holky, mám manželku a dvě děti. Takže zdravím, Carlose, nyní v tom sám. Boží, ale chlapi, teoreticky spolu někdy můžete vyrazit jako na pivo a poslechnout si u toho CDčko S Club 7 a vlastně kouknout i na nějaký ten seriál, že jo?

třeba nás spojuje všechny dohromady. Boží. Například Carlos, tak ten mi ještě posílal, že pracuje v Rakousku. Pozor, že nás poslouchá v Rakousku v autě. A že teda Rakušáci koukají jako blázni, když on na to trsal celou dobu v autě. To je boží. No tak jo, tak to se těším zase zítra, co nám srdcovky přinesou. Zítra vás čekají opět v pravé poledne ve 12 hodin tady na Hitrádiu. A stejně tak jako dneska i zítra za srdcovku na přání posíláme 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. Budou tam fantastické kapely, včetně třeba Činasky, včetně skupiny Lucie a dalších. Podívejte se na to.

0: záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvířkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
4: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
5: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno bez snídaně šampionů na Hit Rádiu.
15: V srdci Prahy je Maj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
17: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Walker v závěru dnešního poledne, 12 hodin 59, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a jdeme taky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Několik nehod teď brzdí dopravu na Trutnovsku. Dva osobáky se srazily na hlavním průtahu Pilníkovém. Pozor taky v obci Úpice v ulici Ulipek, no a bourá se taky přímo v Trutnově, ulice na odbočce. Vaše další dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
4: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
5: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
4: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 tisíc dětí po celé zemi. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
14: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
13: A dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Teď se ještě podíváme k nám.
15: Hora odpadků u Čáslavy dál roste a už přes 30 let se přibližuje k obytným domům. Místní skládka přijímá odpad i ze vzdálených obcí a vyvolává spor mezi odpůrci kvůli zápachu a dopravě a zastánci kvůli ekonomickým přínosům. Kapacita se přitom podle odhadů brzy vyčerpá.
16: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
17: Sluníčko, jen místy oblačno a teploty 25 až 28 stupňů Celsia, tak to budou východočeská odpolední maxima.
18: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: I po obědě pokračujeme dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a to dokonce i na dovolené. Jako v práci, v autě, v kanceláři, to je jasný, ale že nám pošlete fotku přímo ze Sardinie, tak to jsem vůbec nečekal. Před chviličkou právě přišla fotka na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to od Dominika s Dášou, kteří tady píšou, že posílají fotku v největším vedru na Sardinii, šlapou po dálnici směrem k letišti a u toho poslouchají Hit Radio. No tak teda... Moc vám to nezávidím. Doražte hlavně v pořádku a jsem rád, že i takhle nás prostě jako ladíte, to je nádherný. Tak aby vám ta cesta utíkala, tak jenom pro vás posílám Chainsmokers a Coldplay. Zdravím na Sardinii. No a my ostatní se za chvíli dáme nepopulární názor na Hit Radio. Tak buďte s námi.
18: Hit Radio Černá Hora.

Chainsmokers a Coldplay na Hit Rádiu ve 13 hodin 8 minut. Normálně máme ve čtvrtek nepopulární názor až po druhé hodině odpolední, ale dneska ve dvě tak přijde můj vzácný host, a to Ondra Ruml, zpěvák. Budeme si povídat jednak o jeho turné a zároveň také o zbrusu nové písni, která je k filmu Bobule a Bobulky. Ano, Bobule tak mají pokračování, takže Ondra Ruml dneska po 14. hodině. A tak si dáme nepopulární názor právě teď. A pozor, nepopulární názor pro dnešní den je, že se přeceňuje jídlo od babiček. Jinými slovy, že prostě babičky jako neuměly zas tak dobře vařit. Myslíte si, že je to pravda, anebo ne? Dejte vědět, měli jste třeba babičku, která vám nikdy nevařila, anebo se to prostě od ní jako nedalo jíst a všichni kolem vždycky říkají, jo, moje babička, ten guláš od babičky, anebo ty lívance, anebo ty vošouchy a tak dále, to prostě nikdo to nedokázal už udělat tak jako babička. Anebo je to prostě opravdu tak, že se to jenom tak říká, je to mýtus. Ano, to je to správné slovo. 777-937-777 je číslo, sem ke mně do Hit Rádia. Tak dejte vědět. Teď Aneta.

0: Miles Smith na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne. A co teda ty vaše babičky, uměly vařit nebo ne? Posloucháte pořád nepopulární názor a nebojím se říct nahlas to, co si ostatní jen myslí a neřeknou, aby jen za to nikdo nezhejtil v dnešní době. No a dneska teda říkám, že kuchyně babiček se přeceňuje. Nebylo to tak dobrý, jak všichni tvrdí. Byli jsme děti, měli jsme hlad, babička byla přísná a my jsme měli strach, tak jsme neměli na vybranou, než to všechno sníst a vylízat talíř a říct, jak to bylo fantastický. Co vy na to? Co si o tomhle názoru myslíte?
1: Ahoj Jirko, tak já můžu dosvědčit to, že to asi pravda je, protože moje babička vařit vůbec neuměla. To se s prominutím nedalo ani žrát a nežrali to ani její kočky. Takže tak. Takže za mě to asi pravda bude. Ahoj.
0: Díky za hlasovku. Můžete poslat i vy vaši zprávu nebo hlasovku na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Další zpráva. Ha, tak tohle je u mě úplná trefa. Já měl babičky tři a z toho dvě vařily nic moc a od třetí mi vyloženě nechutnalo. Další zpráva. Ahojky, já mám báječnou babičku a její jídlo je, jak se říká, nebe v hubě. Myslím si, že ta léta praxe musí být někde znát. Takže za mě je jen málo babiček, které by neměly alespoň jedno bezkonkurenční jídlo, nad kterým by se někdo neolizoval, říká Lucie. OK, děkuji za ten názor. To je názor z té druhé strany břehu, nebo z druhého břehu tyhle řeky. Co si teda myslíte vy? Jak je to s těma babičkama? Jaké jsou vaše vzpomínky? Zavzpomínejte na Hit Rádiu přes WhatsApp 777 937 777.

0: Imagine Dragons na čtvrteční odpoledne 13.23 je aktuální čas. Posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a dneska je to o tom, že kuchyně babiček a jejich umění se prostě přeceňuje, jo? Že to prostě nebylo tak dobrý, jak všichni tvrdí to jídlo. Ptám se na vaše zkušenosti, tak opět pojďme na hlasovky, které posíláte na 777-937-777.
1: No, já ty vaření od babičky moc nepamatuju, ale jedno, co mi utkvělo v paměti, je to, že když jsme šli k ní na oběd, když měla narozeniny, tak ona k tomu obědu udělala játra ze jíží. A to bylo teda něco strašného, to z toho mám trauma. Samozřejmě jsem nechtěla babičku jako urazit, nebo aby byla smutná, tak jsem to snědla, ale já jsem se to musela jako strašně osolit. Pak to bylo až tak přesolený, abych to vůbec mohla sníst, takže by z toho bylo prostě blbě. Takže tohle mi utkvělo v paměti jako jídlo od babičky.
0: Boží, fantastický, díky za tuhle zprávu. Ještě Tomáš píše, díky, že jsi to řekl nahlas. Vnitřně mě vytáčí, jak všichni opěvují svoje babičky. Ta moje to byla Hitler v sukni a co uvařilo, se nedalo pozřít. Ale všichni jsme to museli sníst. Jednou jsem si narval tvrdý knedlíky do kapes a houbovou pseudoomáčku nalil do hrníčku, jakože mám čaj. A odešel jsem od stolu. Táta mi tenkrát záviděl a málem mě probodl pohledem, když viděl, že odcházím a on to musí celý dojíst. No tak další krásná vzpomínka, takže díky. Samozřejmě je tady potom spoustu zpráv, že vaše babičky uměly fantasticky, fantasticky vařit a nikdo je už nikdy nepřekoná. A to jsou samozřejmě jídla, které my pověsíme do té pomyslné síně slávy. A když síní slávy, tak si dáme i tu hudební Hall of Fame. Tady u nás na Hit Radio Skript a Will.i.am, skvělý duet. Už za chvíli, tak buďte s námi. A babičky, děkujeme.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce holena Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže, oceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
9: Už 20. června ve Velké Úbě.
10: Pec pod Sněžkou CZ.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na Dek.cz.
12: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
14: Vidra chytil zlatou rybku.
15: Pusť mě, splním ti při přání.
14: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
15: Hapex.
14: Pergolu s konstrukční hranou.
15: Hapex.
14: Střechu.
15: Hapex.
14: A co kvalitní palubky?
15: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
14: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
15: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
14: www.hapex.cz.
16: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoochleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
17: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: Housebrand Café, per favore?
19: Si, signora.
20: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
21: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
22: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
21: Fakt?
23: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
24: Tak co si dáte dnes k snídaní?
25: Přece čerstvé pečivo.
24: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
25: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
24: www.beas.cz.
26: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
27: Ahoj lásko, dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
28: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
27: To bude slast.
29: Přesně tak jsem to plánoval.
30: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
31: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A pozor, na trhu je nové mléko.
2: Ale?
1: Švábí mléko.
2: Ne.
1: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze švábů.
3: Počkej, ne, ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuji, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčku, miláčku, v kuchyni je šváb a ty, megodrá. Zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
0: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

13.37, posloucháte Hit Radio, Jirka Plnář je s váma a taky to obrovský vedro, který už se začíná projevovat a pořád ale jsme na úplným jako začátku těch tropických teplot, který mají dorazit. Až 35 stupňů Celsia může být během nadcházejících několika dní. To je prostě masakr. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a ideálně teda nějaký minerální vody, protože přeci jen to už jste pocítili dneska, někdy možná i doslova, jak člověk se potí, tak prostě ty minerální látky z ní jdou pryč. No tak v tom případě to musíme doplňovat, tak to jsem to vzal trošku na vážno. A teď ta druhá věc, která jde ruku v ruce s letníma teplotama. No a to jsou letní hity a my pro vás chystáme tenhle víkend na Hit Rádiu Summer Party. To znamená, že uslyšíte jeden mega letní hit za druhým. Tohle je letní hit z roku 2015. Francouzský zpěvák a mega hit Makeba.

0: na Hit Radio. Naší hudební scéně Kavát je to už je prostě česká klasika, asi jako guláš z pěti. Ten si v těch vedrech nedáme. Taky nemáte chuť k jídlu, když přijdou ty tropy. Taky byste do sebe nejradši dali, já nevím, kilo zmrzliny a 3 kila melounu, ale prostě ten oběd do sebe nenasoukáte. Nechutná vám to, jak to jídlo je horký, těžký. Asi je to jako normální. Já to řeším teď z toho důvodu, že jsem akorát zasluchl před chviličkou rozhovor mých kolegyň, který tady na chodbě řešili to, jaký saláty budou dělat na příští týden. A to byl těstovinový studený salát a zeleninový salát a jeden salát za druhým. Tak pánové, pokud jste na tom vlastně jako stejně, že byste si ten salát normálně jako nedali, neudělali, ale prostě máte hlad, ale jenom vám to jídlo nechutná. Zeptejte se v práci vašich kolegyň, co byste si měli na příští týden dát k obědu. Akorát potom, pozor, tenkej led, nechoďte domů a neřekněte, že třeba vaše kolegyně Jitka vám teď poradila, že by vám měla vaše paní udělat k obědu nějaký studený těstovinový salát, jo. A nebo ještě horší příklad je, když si ho začnete dělat ten salát sám a přijde vaše paní a řekne: prosím tě, Frato, co to děláš? Řekni, no, to mám recept tady od Jitky na těstovinový salát. Já vám garantuju, že pak už vás nějaký tropy vlastně vůbec nemusí trápit, protože vy se jich vlastně ani nedožijete. Tak jenom našlapujte opatrně dobrou chuť k jídlu a za chvíli další hity Benson Boone, Beautiful Things a ve 14 hodin Ondřej Udomil tady živě ve studiu Hit Rádia.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98. 866.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
11: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
12: Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
13: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové již 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
14: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
15: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio.
18: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
20: Matracezahubičku.cz.
21: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
22: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
21: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Nehoda vás může zdržet na Jičínsku. Došlo k ní u obce Popovice. Dávejte si tam pozor. A stejně tak taky na dálnici D35, kde je odstavený nepojízdný kamion. Překáží na kilometru 158 směrem na Olomouc. Vaše další dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
2: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
1: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
3: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
4: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeji Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to před poledním odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
9: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupů, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
8: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se dostaly na mistrovství světa na včerejší zápas proti Chorvatsku, píše to list Daily Mail. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Teď ještě pohled k nám.
10: Stavbaři mezi Trutnovem a polskou hranicí vyrubali přibližně 3/4 tunelu opevnění a první průraz očekávají už během léta. Následně se přesunou k ražbě druhého tunelu Poříčí. Největší dálniční stavba u nás pokračuje podle plánu a celý úsek by měl být hotový v roce 2028.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Kolem 25, 26 stupňů budou odpolední teplotní maxima pro východní Čechy. K tomu sluníčko, jen místy bude oblačná obloha.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
12: 14 hodin 3 minuty posloucháte Hit Radio a děláte dobře, protože právě teď můžu oficiálně přivítat ve studiu mého zásného hosta, na kterého jsem se těšil celý týden a konečně jsem se dočkal. Ondra Ruml je u nás ve studiu. Ondřej, vítej u nás. Už nám to všechno funguje.
13: Ahoj, jsem tady. Ahoj.
12: My si budeme povídat o koncertech v létě a ano. Také o písni, kterou ty si naspíval pro pokračování filmu Bobule.
13: Ano.
12: Bobule a Bobulky.
13: Je to tak.
12: Už jsi ten film viděl?
13: Ne, neviděl. Ten film se teprve natáčí. A já jsem úplně nadšený, že vlastně my už máme písničku a film ještě není dotočený, ale mně se to líbí, protože my tou písničkou vlastně na ten film začínáme tak jako trochu poukazovat a vlastně tím dáváme najevo, že tady přijde nějaký film, ke kterému bude tahle písnička, která je o lásce v prostředí vinohradů a je taková letní, je to takový letní, skoro bych řekl, že to je hit.
12: Já jsem se na to musel hned zeptat na začátku, protože tohle je otázka, která nejčastěji přišla na WhatsApp Hit Rádia. Takže ne, žádný spoiler, nic se nedozvíte. Podrobnosti tedy za chviličku. Mým hostem je dnes Ondra Ruml.
0: Hit Rádio Černá Hora.
12: A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete psát na WhatsApp 777 937 777. Teď Zain a Sia, 14 hodin 4 minuty, posloucháte Hit Rádio.

0: Soumraku do Úsvitu, Dusk Till Dawn na Hit Radio, Zain Asia ve 14 hodin 8 minut a mým dnešním hostem je Ondřej Ruml, tady u nás ve studiu Hit Radia. Ondřej, ještě jednou, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Mám tady krásnou zprávu z WhatsAppu Hit Radia, kdy Lucie píše, zeptej se Ondřej, jak se má a co pořád dělá. Tak jak se máš a co pořád děláš?
1: Lucie, mám se skvěle a furt něco dělám, člověče. Nemám vůbec čas ani přemýšlet nad tím, co dělám, protože tak nějak automaticky furt něco dělám.
0: Před námi je léto, ty máš před sebou opravdu spoustu koncertních zastávek, tak na co ty se těšíš nejvíc?
1: No mě teď čekají za prvý teda velký koncert 15. července na Colors of Ostrava.
0: Jasně.
1: Asi v 16 hodin tam budeme na T-Mobile stage vlastně prezentovat moje nový album, který se jmenuje Vždycky to tu bylo a které se nese v žánru elektropopu nebo artpopu, jak kdo to vidí. Takže na tohle se nesmírně těším a potom předtím a potom mě čekají koncerty jako předkapela kapely Činasky, z čehož mám obrovskou radost, protože samozřejmě není jednoduchý prezentovat novou hudbu a nový album. Já jsem přece jenom v těch uších a očích těch posluchačů, dejme tomu, zaškatulkovaný v nějakém žánru a tohle, co jsem teďka udělal, tak je něco, co možná moji příznivci třeba neúplně čekali. Takže pro mě každá tato možnost jako prezentovat svou hudbu více lidem je prostě k nezaplacení.
0: Je pravda, že ty si vykročil tím albem úplně jiným směrem, protože ano. Spousta lidí si tě vlastně fakt jako dává dohromady se šanzony a s divadlem a tak podobně, ale elektro? No, bylo to tam vždycky teda?
1: No, já jsem vždycky měl rád lidi jako Peter Gabriel nebo starý Genesis, měl jsem rád a mám pořád rád Björk, Davida Bowieho, takovou tu poetiku těch jako ne úplně třeba veselých písniček, baví mě takový ty hluboký zadumaný věci, které nemusí být vždycky jednoznačný význam, může to mít různý témata, které jsou takový podprahový, nemusí to být vždycky všecko jako jasný, že to třeba nutí posluchače přemýšlet, takže jsem se vydal teďka touhle cestou, která mám pocit, že je mýmu srdci nejblíž, i když se to nezdá.
0: Hezky, tvému srdci nejblíž, to znamená, že to tam bylo vždycky.
1: No bylo, vždycky to tam bylo a proto se ta deska jmenuje Vždycky to tu bylo.
0: Teď, když budeš mít své koncerty, ať už to bude tvůj koncert na Colors of Ostrava 15. července,
1: ano.
0: A nebo jako předkapela na koncertech Činasky, budeš prezentovat především nový album?
1: Budu prezentovat hlavně ty písničky z nového alba, ale přeci jenom to album má asi 40 minut a my potřebujeme těch minut víc a zároveň třeba před Činaskama by se hodilo zahrát třeba i trochu jiný písničky, protože přeci jenom posluchači zase kapely Činasky jsou zvyklí na trochu jiný žánr, ale tím nechci říkat, že bych se nějak podbízel, jenom se chci dostat oslým můstkem k tomu, že na těch vlastně koncertech s Činaskama budeme hrát i tuhle tu novou písničku, která se jmenuje Kvinohradům a která, jak jsme o ní mluvili před chvílí, je určená jako ústřední píseň filmu Bobule a Bobulky, který bude v kinech v roce 2027.
0: Ono se to hodí, oni mají zase víno, že jo, k seriálu Vinaři, tak tam bude jako krásná kombinace.
1: No.
0: Zároveň dostávám se tedy ke koncertu tvému a když si jako předkapela před jinou skupinou. Je to velký rozdíl pro tebe jako pro umělce?
1: No tak je to takový, že si připadáš, že si k někomu vlez domů a někdo má narozeniny a nikdo tě tam nepozval a ty tam jako seš, jo. A teď ty známí, že jo, tak jako koukaj, kdo to je, jako jo.
0: Jasně.
1: Ale já už jsem si tohleto jednou jako zažil, měl jsem štěstí a možnost vystupovat před francouzskou zpěvačkou Zaz tady ve Foru Karlín v Praze a právě s Looprem jenom a vzpomínám si, že krve by se ve mně nedořezal, ale že jsem si v nějakém půdu sebezáchovy pak vzpomněl na takovou formulaci, kterou jsem těm lidem řekl a to znělo nějak asi tak jako, že dámy a pánové, já vím, že všichni čekáte na zpěvačku Zaz, ale já jsem dostal možnost si před ní zaspívat a šáhněte si do svědomí, že kdyby vám někdo dal tuhle možnost, odmítli byste to, nebo byste toho využili. Jo, a oni se začali smát a říkám, tak teďka tu půl hodinku tady se mnou prostě vydržte. A oni se smáli, už vlastně to byl takový icebreaker, že vlastně ta atmosféra se pak jako rozvolnila a lidi byli spokojení a já taky. A takhle to dělám vlastně i před těma Činaskama.
0: No a před Činaskama budeš jenom s Looprem, anebo už ne? Máš se sebou pořádnej
1: mistr? Tam právě budu mít normálně kapelu, mám tam, já tomu říkám mezigenerační kapela, protože klávesákovi je 20. Set a bubeníkovi Buddymu Zbořilovi, který mimo jiné třeba bubnoval právě s kapelou AR a je to můj opravdu blízký kamarád, tak tomu je 2,60. A on teda nepůsobí, on klame tělem, on cvičí každý ráno jogu, tímto zdravím Buddyho, ahoj Buddy, do Košíř. A takže vypadá velmi dobře na svůj věk, jo, a je to jeden z nejlepších bubeníků naší země, takže jako tam byla jasná volba, že tohle člověka tam musí mít.
0: To je krásný. Zítra a posíláme pozdrav Buddymu, který zítra ráno bude dávat pozdrav slunci, až se pojede svojí další sestavu. No a my si dáme teď jeden song a pak se vrhneme na nejnovější píseň k nejnovějšímu dlouho očekávanému pokračování filmu Bobule. Tak buďte s námi.

0: taky trošku elektronické hudby. To tak jako tady jako dárek pro Ondře Rumla, který je mým dnešním hostem tady na Hit Rádiu. Elektronická hudba, tvý nový album je v tom elektropopu. Jo, ono je to asi jako
1: je to jedno.
0: celkem jedno. Nicméně, jdeme teď to na to zásadní téma a to je nová píseň K Vinohradu.
1: Ano.
0: Jak vzniká filmová píseň od A do Z? Můžeš nás provést?
1: Čověče, to je zrovna možná otázka na autora té písničky, kterým je pro mě tedy jako geniální songwriter Lukáš Janota. Lukáš Janota jsem zjistil nedávno, že je vlastně bývalá jako dětská hvězda. On hrál v nějakých filmech dětských, takový jako chlapec blondětej, pohlednej. A dneska je to jeden z nejzásadnějších muzikálových herců v Brně a teď už i vlastně v hudebním divadle Karlín. Je to fakt šikovný člověk. Hraje mimo jiné i na saxofon. No a on mi vlastně na tu desku třeba, kterou jsem vydal, to vždycky to tu bylo, tak složil mi tam dvě písničky. Pak předtím mi složil single, který se jmenuje Na pokraji. A teď vlastně vyrobil tuhletu písničku, kterou zápěti asi uslyšíme. Já nevím, jak vlastně na to on jde, ale musím říct, že cokoliv mi pošle, tak je skvělý.
0: No, teď maličko teda odbočím zpátky k výdesce, protože tam ty jsi si dělal hodně, hlavně hudbu, ale i některý texty jsi si tam dodával, ne?
1: No, my jsme na té desce dělali hudbu ještě s producentem Igorem Očopovským, tak jsme tak jako společně, já jsem vždycky přišel s nějakým nápadem, takhle, přinesl jsem text na papíru a věděl jsem už třeba z domova zhruba v jakém rytmu a v jaký náladě to chci mít a měl jsem v hlavě i nějakou melodickou linku. No a Igor vždycky si to jako poslech a v ten moment vzal třeba kytaru do ruky nebo začal na klávesách, našel nějaký zvuk a začal hrát. A vlastně takhle jsme to postavili vždycky, za jeden session jsme postavili vždycky jednu písničku. A co se týče těch textů, tak pak člověk, když to zpívá a už o tom přemýšlí jako o celku a jako o té skladbě, tak ti začne docházet třeba, že tadyhle ta fráze bych chtěla buď zkrátit nebo vyhodit, jasně, nebo tady bych potřeboval dopsat ještě nějaký kus, nebo tady ta písnička nemá refrén a potřebujeme ho. A tyhle ty věci jsem už potom dělal já, že jsem se jako nějakým způsobem naladil na ten verš, na ten styl vlastně těch písniček a dodělával jsem to tak nějak jako podle svého nejlepšího svědomí. Většinu těch textů, nebo ty texty, o kterém teďka mluvím, tak napsal Tomáš Teichner, to je jako fantastický textář, ale jak říkám, no, občas prskal, že mu do toho jako škrábu, ale nakonec jsme se nějak vždycky dohodli. No.
0: A to je přesně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Hmm. Jestli si mohl trošičku mluvit i do textu písně, kterou za chviličku slyšíme.
1: Ne, a tam to nebylo ani potřeba, tam to prostě, ten Lukáš je jako geniální v tom, že on ti to přinese na zlatým podnose a tvým úkolem je to jenom neskazit, jako když to zpíváš.
0: Jasně.
1: A je to ještě dost blbý, protože on to většinou nádherně naspívá, jako to demo, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který se tím zpěvem živí už 20 let, tak je vždycky po Janotovi něco naspívat, je jako fakt teda ošajstlich, protože mně se tak líbí vždycky ta jeho verze. Hmm. Ale zase mi je to líto, že by to měl jako zpívat on, to mi by bylo líto.
0: Velmi upřímný Ondřej Roml. Nicméně, když ti přišla teda ta nabídka naspívat píseň k filmu Bobule, tak jak jsi se cítil?
1: Skvěle, my jsme u toho pili zrovna víno právě u Vica na vinařství tam v Mušlově, na Pálavě. Ale víš co, když ti tohle to řekne někdo takhle u vína večer, tak si říkáš, no jasně, to víš, jo, tak to počkej, jako, takovýhle řeči už jsem zažil a tohle to, a kdo ví, jak to bude, jenomže ono to fakt se začalo opravdu rychle dít. A myslím si, že velkou ale měrou k tomu přispěl právě ten Lukáš Janota, který napsal tu krásnou písničku, ze který jsme se vlastně, když to poslal na WhatsAppu, to demo jenom, takový ten kousek naspívaný, tak jsme se z toho všichni jako normálně, jsme si z toho sedli na zadek a byli jsme dojatý, jak je to krásný. A tím pádem vlastně bylo potřeba už na tom začít rychle dělat, protože jsme byli nedočkaví, jak to teda dopadne a jak to bude. A možná, že i to je důvod, proč ta písnička je venku jako dřív než ten film.
0: Hezky. Ty jsi také herec. Když tedy zpíváš filmovou píseň, tak jsi jenom zpěvák, anebo jsi částečně i tak trošku herec a představuješ si některé ty filmové role, prožíváš tu scénu, kterou vlastně jako zpíváš i herecky?
1: No, já si myslím, že tohle je klíč, teď jsi to vlastně řekl, to je klíč k tomu, jak dobře naspívat písničku, že ty vlastně musíš ten příběh, který sděluješ formou písně, vidět před očima. A nemusí to být, když je to písnička k filmu, tak nemusíš zrovna vidět ten film, ale ono stačí, když si přečteš ten text a pokusíš se vlastně v tom najít něco, co bezpečně znáš a co si v životě třeba zažil už, a s touhletou představou, opravdu konkrétní, klidně zavřít oči a mít to jako před očima jako obraz, s touhletou představou, když to začneš zpívat, tak většinou se to otiskne do té písničky.
0: Já tu píseň ještě neslyšel. Mm-hmm. Máme ji tady připravenou. Dnes ji i vy uslyšíte úplně poprvé. To znamená, že všichni na tom budeme úplně stejně. Je nějaká pasáž, nějaká část toho hitu, který v létě 100% bude obrovským hitem, která tebe baví nejvíc, na kterou se máme zaměřit?
1: No, tam je taková, tam je takový bridge, se říká, to je vlastně C část, která se neopakuje, která je vlastně ve třetí třetině té písničky, když to graduje, a tam je takový jako spochybnění, takový vybočení emoční, kdy vzhledem k tomu tématu, tak se tam jako najednou mluví o takových věcech, který každý třeba jsme nikdy zažili a zažíváme a budeme to zažívat, a vlastně teď se mi to hrozně blbě popisuje, protože to je, kdybych popisoval obraz. Prostě je to potřeba slyšet.
0: My si to pustíme už za pár okamžiků. Já ti mezi tím jenom poděkuju za to, že jsi si našel čas a že jsi přijal pozvání sem k nám do studia Hitrádia. Zároveň se těšíme na koncerty. Pojď ještě v rychlosti naše posluchače pozvat, kde se můžou podívat na seznam koncertů, kde ti můžou slyšet. S kapelou, možná i s Looprem.
1: Jo, určitě to bude, je to na mých stránkách. Na mých stránkách v sekci koncerty. Pokud to teda aktualizuju správně všecko po tomhle rozhovoru, tam rychle domů pojedu se to aktualizovat, ale jinak samozřejmě budeme ve Slaném s Čiranskama, budeme v Olomouci, v Podštejně, v Šumperku a tak dále, tak dále.
0: Zároveň se asi dozvíte veškeré podrobnosti taky u tebe na Instagramu, na sociálních sítích.
1: Na Instagramu, na Facebooku a hlavně 15.7. pro vás všichni Colors v Ostrava.
0: Nádhera. Ondřej Ruml, Píseň k vinohradům. Film Bobule je takový malý národní poklad 21. století u nás. Jsme rádi, že bude mít další a další pokračování. To nejnovější se jmenuje Bobule a bobulky. Vyjde na začátku příštího roku a toto je poprvé v historii, co uslyšíte ústřední píseň. Ondro, ještě jednou děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: K vinohradům.
2: Až tu někdo bude stát za 100 let a dívat se do údolí.

0: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
4: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte umrknout. www.atcrozkos.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Rychlost, emoce, adrenalin. To vše jsou dostihy. Užijte si kvalifikační meeting na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. Odpolední program startuje už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
9: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
15: Hit Radio.
16: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.

Nedávno tahle dvojka byla u nás ve snídaní šampionů na rozhovoru a vy jste mohli slyšet i půlnoční hřích jednak ráno. No a teď půlnoční hřích ve 3:15 skoro odpoledne. Já jsem Jirka Telnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Zítra ve 12 na vás opět těším, dáme si srdcovky. Zároveň zítra probereme taky i dnešní fotbal. Od 18 hodin hraje česká fotbalová reprezentace druhý zápas na mistrovství světa. No a abyste to čekání do těch 18 hodin měli co nejpříjemnější, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 do 18 je s vámi i naše odpolední show a i dneska mimo jiné pro vás bude mít další 2000 na tankování, když takhle řeknu jinými slovy, prostě plnou nádrž.

0: rádiu na Snahy Rádiu. Do zpráv do 15 hodiny ještě Rihanna, taky Swedish House Mafie s Johnem Martinem a já se tady ještě jednou na vás budu těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Pepo, ahoj, odkud voláš? Ty tam něco šmirgluješ, ne?
3: Po co tam šmirgluješ?
4: Já pracuju, bagruju.
2: Takhle, chceš si vybagrovat vstupenky na MIG 21? Drn drn svým bagrem jedu.
5: A na bagru už vlajky vlají.
2: Tak gratulujeme.
5: Snadné je bagrovat.
4: Ano, snadné je víc, přesně.

0: Merci. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ploty Pardubice.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
2: Ploty Pardubice.
3: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
4: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicapped. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
5: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
8: Ekokom.
9: Tahitské léto Aquapolis Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku na e-shopu, kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
20: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncept skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.msr.silnice.cz.
21: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
22: Tohle
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
22: Hit Rádio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, v Novém Městě nad Metují v ulici 1. máje na křižovatce s Havlíčkovou. Tady vyšetřuje policie nehodu hned 3 osobních aut, takže počítejte s omezením. A potom ještě na výjezdu z Nového Města směrem na Rychnov u odbočky na Ohnišov. Tak to je, tady stojí na krajnici porouchané vozidlo, na místě zasahuje policie a blokovaný je celý jeden jízdní pruh. A koukám ještě dálnice D11, 22. kilák směrem od Prahy na Hradec, tak tady stojí taky nějaký lump, porouchané vozidlo. Takže opatrně, šťastnou cestu. No a vaše informace volejte na naší dopravní linku na 801 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Lumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Ten nejlepší start prázdnin. Přece Vibe Fest číslo 2 v Chrudimi. Vystoupí Pauli Garant, Aiko a Refu. Už v sobotu 27. června. A bacha, bacha, startujeme už v 16 hodin. Více na vibefest.cz.
4: Lotroci, je to tady! Prodej permanentek na novou sezonu byl zahájen. Hradec bude tentokrát bojovat nejen v domácích soutěžích, ale také v evropských pohárech. Buďte u toho s námi přímo v Balšovické aréně. Zajistěte si své místo ještě dnes. Veškeré informace o prodeji permanentek najdete na fchk.cz.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc Modivo Club Gold získá 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz

0: Klára Purkartová. Výměna ministrů se nechystá. Premiér Andrej Babiš to dnes uvedl před odletem na Evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše prý i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Také letos budou k vidění české korunovační klenoty. Vystavené budou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Klíčníci je slavnostně vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Minimální mzda se příští rok zvedne na nejméně 24 000 korun z letošních 22 400 korun. Píší o tom Novinky.cz. Návrh vládního nařízení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj má minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrné mzdy, zatímco letos je to lehce přes 43%. Fotbalový obránce David Jurásek je mimo hru. Podle serveru infotbal.cz si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se dnes pokusí získat první body ve skupině A. Hrát se bude v Atlantě od 18 hodin našeho času.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Počasí asi takový, že se přiřítil tady kolega Ondra Novotný, úplně splavený, vyřízený, zničený, propocený tričko, takže prostě je teplo.
3: Je teplo, mě to úplně vypnulo normálně. Já jsem si musel dát rychlý presíčko venku, jinak bych tady bomdlel asi tou únavou. Doufám, že pokud někde stále pracujete, tak je to v nějakým klimatizovaném prostředí.
2: Přesně, jenom v rychlosti koukám tady na tu prognózu. Dneska až 32, zítra až 35, no, máme se na co těšit. Ale nebojte, my vás osvěžíme.
3: Uj, ty čert.
4: Hit Radio Černá Hora.
2: Věřím tomu, že byste si dali jedno čepované, ale my budeme čepovat něco úplně jiného. Opět vám načepujeme plnou nádrž za dvojku.
3: Ano, stačí se přihlásit skrze náš WhatsApp 601-292-464. Napište třeba, kde se rozpouští asfalt.
2: A kde je kupa vanilkový zmrzliny.
3: Ano, přesně.
2: A my k tomu hodíme muziku Katy Perry a tady Bruno Mars.
3: Tak jdem na to.

0: Katy Perry, Hot and Cold, dneska podle mě vede Cold.
1: Přesně.
0: S vámi Hit Radio Černá Hora, čtvrteční odpolední show, Petr Ticháček, Ondra Novotný. Máte rádi pikniky? Prostě baštu v přírodě. Tak to se hodí, protože dneska je Mezinárodní den pikniků. A protože počasí, že luxusní, vybízí k nějaký dobrotě na trávě, tak si myslím, že piknikovat a grilovat budeme každý den. Já se teda těším, až to tam tu fláko tu hodím. Ale co mě člověče překvapilo, když jsem dneska se byl po obědě projít tady v Šimkáčích v Hradci, tak jsem sice žádný reálný piknik neviděl, ale za to Instagram je toho úplně plný. To no. Taková paní Kolombová, člověče, poslední dobou.
1: Ono naaranžovat na fotky je to super, ale v realitě fakt jako málo kdy vidíš někoho, že by piknikoval někde v parku. Ono takhle, vem si, že městský parky nejsou úplně ideálním místem, tam si to někde musíš důkladně prohlídnout, než tam tu deku dáš. Každopádně ideální podmínky na to, když už skoro venku stín hledá stín, jaký je teplo. A vtipný je to, že vlastně nemusíš ani rozpalovat grill, ono se to rozpálí samo, někde na lavičce.
0: Nějaký kámen nebo něco, máš to hned hotový. No tak dneska po práci vemte deku, vemte rodinu, kámoše a hele, on stačí obyčejný špekáček někde si opíct.
1: Víš, co je super? Já miluju na tomhletom počasí to, že teďka koukám do telefonu, 27 stupňů v 8 hodin večer, 27 stupňů. Ale už je to takový to příjemný, slunce zapadá, úplně to nepálí, tak na piknik ideální.
0: Jenom teda, ať je ta plechovka vychlazená.
1: Jo, to musí být za každýho počasí.
0: Tak a teď si dáme občerstující muziku tady, ale Farben, jsme Hit Radio Černá Hora. Baby,

0: Kamarád Be Mine na Hitrádiu Černá Hora, 17. minuta po 15. hodině, odpolední show.
1: Jsme Hitrádiu Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Vy nám píšete na WhatsApp 601-292-464, my se tady úplně roztejkáme, jak je krásný počasí a podívej, píše nám tady Helča z Vrchlabí u Prosečné. Krásně odpoledne, tady na golfovém hřišti v Prosečném u Vrchlabí se teda asfalt neroztejká. Je tady krásně, přijďte se podívat na tu nádheru. A poslala fotku úplně zakaboněného nebe, tak je tam černo.
2: No, tak oni hlásají bouřky teoreticky,
0: už
2: že?
0: Teď, jako jo.
2: No, tak jako nějak v průběhu s tím El Niněm, že by mohli dorazit i El bouřky.
0: My tady máme El plnou nádrž, pokud chcete načepovat. Tak po 17. hodině, je to jednoduchý, vy to znáte, každý den nám posíláte dopravní informace, ať už o nějakého problému nebo nějaké pozitivní zprávy na náš WhatsApp.
2: 601-292-464, WhatsApp je k dispozici také u nás na webu hitradiochernahora.cz.
0: A výborně a pěkně odpoledne vás zdraví El Novotný a El Díkáček.
2: El, pokračujte s námi.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vidra chytil zlatou rybku.
8: Pusť mě, splním ti tři přání.
7: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
8: Hapex.
7: Pergolu s konstrukční hranou.
8: Hapex.
7: Střechu.
8: Hapex.
7: A co kvalitní palubky?
8: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
7: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
8: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
7: www.hapex.cz.
9: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Hledáte novou sedací soupravu a stále váháte? U nás najdete rohové rozkládací varianty již od 18 990 korun. Navštivte největší prodejnu nábytku v regionu a vyzkoušejte desítky modelů s bohatým výběrem látek. Rádi vám zajistíme dopravu, výnos i likvidaci vašeho starého nábytku. Bydlete v pohodlí a bez starostí ještě dnes. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
10: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže, oceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
11: Už 20. června ve Velké Úbě.
10: Pec pod Sněžkou CZ.
12: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
13: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mira.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Single X.
14: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
17: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
18: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: kuf ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Mini Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Hit Radio.
4: Zlepší si náladu.

0: gentlemen, odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný a my jdeme stavět z Lega. Představte si, že byste vzali 100 000 kostek Lego, měli takovou trpělivost a neměli takovej stres a postavili byste třeba nějaký nádraží, nebo nějakou věž, nebo nějaký náměstí. Tak tenhle husarský kousek udělal strojmistr Českých drah Lukáš Novák, který z kostiček vybudoval věrnou kopii železniční stanice Meziměstí.
1: Aha.
0: To tady vidím, je to neuvěřitelný. Tenhle ten impozantní počin, který autor stále jako vylepšuje, vylaďuje, měl velkou premiéru u příležitosti oslav 150 let trati Choceň-Broumov. A je to úplně teda boží.
1: Lukáši, co tě k tomu vedlo, by mě zajímalo. 100 000 kostek.
0: Jestli se nudil, nebo naopak ho to naplňuje.
1: Ty jsi říkal, že to je jako na uklidnění, nebo jak jsi to říkal na začátku?
0: Ne, tak oni tady píšou, že tady to spojení, to přečtu, z precizního modelářství a stavebnice slouží autorovi jako skvělý způsob relaxace. Aha. A terapie na odbourání stresu.
1: Ty krásu.
0: Jako nemusíš brát žádnou chemii, stačí prostě třeba si postavit, nevím, nějaký náměstí.
1: No, ale jako odbourání stresu, myslím si, že 99% posluchačů se shodne na tom, že šlápnout v noci na kostičku Lega je teda ne odbourání stresu, ale já to řeknu, k nasrání.

0: A píseň, když je mezinárodní den pikniku, Avicii na Hit Radio Černá Hora. Už tento pátek, 20.
1: Je to tak?
0: Je
1: 20. června.
0: Teď jsem se zalek, jestli to je pátek. Startuje 31. ročník divadelního hudebního festiáku Poláčkovo léto, tradičně v Rychnově nad Kněžnou. Tahle tradiční kulturní akce nese název slavného místního rodáka Karla Poláčka, to víme všichni, ale letos nabídne 8 divadelních představení a 6 luxusních koncertů.
1: Takhle je vidět, že to teplo na nás dolehlo. Pátek není 20. Jo, 20. je sobota, takže oba dva jsme z toho slunce už úplně zmatení. Každopádně týdenní show divadelní a kvalitní muziky. Vy se tam můžete s Hit Rádiem Černá Hora dostat úplně gratis, pokud chcete na Poláčkovo léto, na 31. ročník, napište nám na náš WhatsApp právě teď 601 292 464 nějaké jednoduché heslo.
0: Já bych dal heslo chci na Poláčka.
1: Chci na Poláčka.
0: Ne, na Ticháčka, chci na Poláčka.
1: Můžeme vlastně říci, že se tam bude hrát ku příkladu známý to titul Maxi Pesfík, taky Postřižiny, Z čerty nejsou žerty, prostě já jenom slyším tu muziku z tohohle toho a jsem úplně dojatej takovej.
0: Taková vánoční atmosféra. No nic, Poláčkovo léto ještě jednou tato sobota do 27. června. Chcete vstupenky? Pište.
2: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Kolár, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký Žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
10: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendou.

0: legendárním hercem Pavlem Křížem 21. června v 19 hodin v Bělohradské sýpce.
1: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
0: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
7: Happysport.cz.
8: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.
9: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Závratné megaslevy.
14: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
15: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
16: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
15: Fakt?
17: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler. Krásné čtvrteční odpoledne přeje odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. No a my jsme slíbili dvě stupenky na Poláčkovo léto, které startuje už tuhletu sobotu. Jdeme volat Luci, ta by měla zájem.
1: Dobrý den, Česková.
2: Dobrý den, tady Petr Ondra, Hit Rádio Černá Hora. Kdože nám to volá?
1: Lucie.
2: Lucie, Postrach ulice.
1: Ano.
2: Snad to není Postrach silnic tady v tuhle chvíli.
1: Možná taky trochu.
2: Vy někam chcete?
1: Ano, na Poláčkovo léto.
2: Lucie, odkud jste? Máte to daleko?
1: Vůbec ne, já bydlím v České Třebové a rodiče moji bydlí v Rychnově nad Sněžnou, takže to vůbec nemám daleko.
2: Hezky. Úplně ideální. Vy si dáte kulturu, maminka navaří.
1: To by bylo krásný, no.
2: Koukala jste na ty letošní tituly, co se tam hraje? Co by vás lákalo nejvíc?
1: No koukala, ale přiznám se, že se to teďka moc nepamatuju. Já jsem vůbec nečekala, že bych se tam nějak mohla dostat letos, takže nevím. Ale slyšela jsem od kolegyn, že tam je jako hodně nabitý program a že to jako zní docela super letos, no, ale teďka si nevybavuju konkrétní titul.
2: My každopádně gratulujeme, Lucie, protože aktuálně získáváte dvě stupenky, takže hlavně opatrně, a kam jdete z práce do práce na nákupy?
1: Teďka z práce.
2: Tak to je pohoda, někam na piknik, ne?
1: Tak nebylo by to špatný, ale uvidíme, no, co dneska bude.
2: To říkáte tak tajemně, uvidíme, co dneska bude.
0: Co vy máte za lubem, Lucie?
2: Lucie!
1: Dneska nějakou práci ještě, protože rekonstruujeme. Tak ještě takový pracovní a možná večer bude čas na nějaký sport na chvilku.
2: Hezký, hezký.
1: Jako běh, myslím třeba, aby to neznělo blbě.
2: To už je na vás, jaký sport dneska budete aplikovat.
0: Proč blbě?
2: Takže Lucie, ještě jednou gratulujeme.
1: Je super.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora za 3 minuty, 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně v Hradci Králové na Pražské ulici, na Pražské třídě, pardon, u křižovatky s Kampelíkovou. Tady havarovala dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Na trase z Mladé Boleslavy na Jičín na kruhovém objezdu v Ulivicích, tak tady došlo k dopravní nehodě osobního auta s autobusem. Kolona má asi 2 kilometry, tak tady fakt pevný nervy. A ještě Nové Město nadmetují v ulici 1. máje na křižovatce s Havlíčkovou. Tady vyšetřuje policie nehodu 3 osobních aut. Ajajaj, takže i tady si dejte majzla. Opatrně šťastnou cestu, no a můžete své dopravní informace psát, anebo klidně nahrávat na náš WhatsApp 601-292-464.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Tak co si dáte dnes k snídaní?
5: Přece čerstvé pečivo!
4: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
5: Dodo dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
4: www.beas.cz
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Housebrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě daně z přidané hodnoty. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a tak se vyhnout dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Doplatky na dani by mohly dosáhnout 640 milionů korun. Stovky lidí si dnes v Praze připomněli památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na Reinharda Heydricha. Pietní akt proběhl u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje. V jehož kryptě se parašutisté po atentátu skrývali. Od jejich smrti dnes uplynulo 84 let. V Česku proběhla sloní rošáda. Zoologické zahrady v Praze a Ostravě si vyměnili sloní samce. Akce proběhla ve středu a zvířata už je možné spatřit ve venkovních výbězích. Důvodem výměny je snaha o oživení chovu v Ostravě. České volejbalistky v Lize národů ani na podruhé neuspěly. Na turnaji na Filipínách dnes prohráli s Američankami jednoznačně 0-3. V pátek se Česko utká s Japonskem, které zatím v tomto ročníku Ligy národů vyhrálo všech 5 zápasů.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Zase jsem se orosil, zítra 30 až 32 stupňů. Já jsem tady v pátek, to je zítra.
15: To je zítra, ano.
0: O víkendu 35, prostě bude horko.
15: A to je sobota a neděle zase víkend.
0: A na horách jenom 27, to je dobrý.
15: Tam já jedu na svatbu o víkendu.
0: Výborně. Ty propotíš si košile.
11: Hit Radio Černá Hora.
0: Odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný.
15: No a jedeme dál.

0: A další muzika, tady je odpolední show Hit Rádia Černá Hora a dneska v 6 to zase vypukne. Češi nastoupí na mistrovství světa ve fotbale proti jeho Africké republice. Hraje se to na fotbalovém stánku v Atlantě. To není stánek, to je něco tak krásného. Najděte si schválně na internetu fotky, jak vypadá stadion v Atlantě. To je chrám, to je něco neuvěřitelného.
1: Hele, takhle obecně ty stadiony v Americe jsou nádherný a představte si, že ten stadion v LA, ten stadion SoFi, má obří poloprůhlednou střechu z FT folií. Nevím, co to je, ale prostě nějaká technologie.
0: Je to dobrý určitě.
1: Která je navržená tak, aby pozor, zadržela a odrazila veškerý ryk diváků a potlesk zpět na hřiště. Takže hráči mají tak pocit, že na ně aplaus doslova padá.
0: Nekecej. Obecně se na těch stadionech dějou různé věci. Třeba vlastně jakoby organizátoři řekli, že stadion, tam kde se hraje, nesmí mít v názvu žádnou značku. Prostě je to jenom stadion. No a jeden stadion,
1: ani zákaz vjezdu.
0: Jeden stadion, po který spadá značka Levi's, jak to prostě chcete vysvětlovat, tak zakryla nahoře na stadionu to svoje logo. Ikonický logo, když to řeknu, obdélník s dvěma vlnkama dole. Jenomže oni to zakryli bílou plachtou a vypli to vlastně, že člověk na první pohled pozná, že je to logo, a udělali z toho na sociálních sítích takovej boom, který má dosah desítky milionů po světě. Takže vlastně obrovská reklama ve finále.
1: To jsou různý příběhy, hele, mezi náma stejně, kdyby Messi nebo Napé hráli pod lízátkama v Hradci Králové, tak no, to by teprve čuměli.
0: No, to by čuměli, na ten novej trávník hlavně.

0: Tohle šlape, ta holka to prostě umí. Dua Lipa Houdini na Černé hoře, odpolední show je hit.
1: Jsme Hit Radio Černá hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Ahoj, je... mezi Hradcem a Jaroměří ve zúžení ve směru od Hradce na Jaroměř. Ve zúžení se válí prásklá pneumatika od kamionu, je to v pravém pruhu. Blbě se tam najíždí do toho levýho, brzdí se tam k tomu na poslední chvíli, přejet se to nedá, tak opatrně. Čau, čau.
0: Co udělá jedna prasklá guma, kamaráde?
3: Přesně, ale tak... Buďte opatrní, prosím vás, nejenom na cestách. No a kdybyste měli cokoliv dalšího aktuálního, ozvěte se na náš WhatsApp 601-292-464. I dneska rozdáme jednu plnou nádrž úplně gratis.
0: Ještě píše tady Iva z WhatsAppu, dobrý den, v Dolní Lipce u vlakového nádraží, u vlakového přejezdu staví Drážní muzeum, probíhají tam stavební práce a najíždějí kamiony. Tak dávejte pozor.
3: Jsme se bavili, ne, že dneska někdo postavil to nádraží z lega, tak to je ono asi.
0: Tam asi stavějí z Merkuru, nevím.
3: No tak přejeme šťastnou cestu na východočeské silnice a bacha na prasklý gumy.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď jí nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.

0: a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
2: Ten nejlepší start prázdnin? Přece Vibe Fest číslo 2 v Chrudimi. Vystoupí Pauli Garant, Aiko a Refuse. Už v sobotu 27. června. A bacha, bacha, startujeme už v 16 hodin. Více na vibefest.cz.
3: Lotroci, je to tady. Prodej permanentek na novou sezonu byl zahájen. Hradec bude tentokrát bojovat nejen v domácích soutěžích, ale také v evropských pohárech. Buďte u toho s námi přímo v Balšovické aréně. Zajistěte si své místo ještě dnes. Veškeré informace o prodeji permanentek najdete na fchk.cz.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách. CZ.
6: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
7: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
9: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Mini Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Daša. Na Hit Rádiu Černá Hora za 2 minuty půl pětka. Užíváte si čtvrteční odpolední show. Petr Ticháček kontra Novotný vinčuje. Super den. Už jste někdy vyzkoušeli novou super potravinu a teď pozor, švábí mlíko.
1: Fuj.
0: Švábí mlíko, napadlo by vás to, pro boha. No takhle, ono to prej čistí celé tělo.
2: To se nedivím.
0: Hlavně po ránu.
2: Hlavně za 6 hodin potom, co si ho dáš.
0: Já si někdy říkám, že jsme úplně zblblí z těch super, různých super potravin ze světa a teď je nechci zkazovat, ale přitom tady kolem nás je toho tolik krásného, hele, teď rostou jahody. Třešně. Prej nejlepší super potravina je v úvozovkách obyčejný jabko. A nebo takovej bůček s pivkem.
2: Představ, to
0: je super potravina.
2: Ale oni jako základní jahody s moučkovým cukrem.
0: Já.
2: Rozmačkaný. Představ si tu chuť.
0: Super bašta.
2: Něco ti tady káplu na triko.
0: No nic, takže pokud si v tuhle chvíli dopřáváte nějakou dobrotu, třeba jahody nebo třešně.
2: Výjima teda švábího mléka, jo, prosím vás.
0: Tak ty jahody nezalivejte švábým mlékem, prosím vás. Dobrou chuť.
2: A k dobré chuti taky dobrá muzika.
0: Super muzika. Za chvilku Beyoncé, Ray Dalton a tady Soul Asylum na Černé Hoře.
2: Mňam, mňam.

0: Haló, haló, je tam někdo? Beyoncé, tady je Hit Radio Černá Hora, krásné čtvrteční odpoledne přejeme. Není summer jako summer, ale to summer, nebo ten summer, který se k nám blíží, bude velký. 33 stupňů o víkendu, minimálně ve stínu a my do toho pustíme summer party z Etru Hit Rádia Černá Hora.
1: Já to úplně vidím, ta pohoda na lehátku, někde na zahrádce s nějakým drinkem, nebo jenom s okurkovou šťávou, jak to máte rádi. A k tomu ty nejlepší letní fláky, tenhle víkend celý na Hit Rádiu Černá Hora. Začínáme už zítra odpoledne.
0: Ano, ve 3 hodiny, úderem té 15. U Lucky se to tady vypustí, Lucka to rozjede a celý víkend to pak se poveze prostě samou už.
1: Já se tak těším, člověče, jestli všichni odfrkneme po tom pracovním týdnu, co?
0: No hlavně, jak to vyšlo krásně zase.
1: Nádherný.
0: Summer party, letní muzika, venku i v noci 30.
1: A my dva sobotní práce.
0: Je to tak, bože.
1: Já, bože. Takže užívejte, jsme Hit Radio Černá Hora a připomínáme ještě jednou, že celý víkend bude summer.
0: Na Hit Radio.
2: Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 ten

0: www.jirkarna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenýrkarna.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: 20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jejich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.

0: státní prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
1: Objevte si v potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice míří do Olomouckého kraje. Časovky v Uničově, silniční závody v Jeseníku, fanzóna i koncert skupiny Lucie. 25. až 28. června. Více na mcr.silnice.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enancy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia.
5: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
6: www.studiumvjičine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
7: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezónka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka korunami stromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezónku kupujte online na skiresort.cz.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrhem.

si náladu. Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464. O tom

0: Imagine Dragons Enemy na Hitrádiu Černá Hora před 17. hodinou. O, je tady odpolední show. A není nejlepší dopravní servis na východě Čech? Tak na Chrudimsku v Řepníkách tady srazilo osobní autocyklistů. Na místě jsou záchranáři. Vozovka je průjezdná kyvadlově. Pozor na to. Na trase z Jilemnice u Staré Paky ve Studenci havarovala dvě auta, takže ve Studenci dvě auta v sobě. Nehodu vyšetřuje policie s opatrností. Projedete jedním jízdním pruhem. A potom ještě na příjezdu do Semil směrem od Železného Brodu tady probíhá vyprošťování osobního auta po nehodě. Je tady pozor. A teď mě tady naskočil ještě Jičín, ulice Svatopluka Čecha u křižovatky s Tyršovou. Tady se střetlo osobní auto s dodávkou a provoz je částečně blokovaný. A ještě jedna nehoda, teda panečku. Trasa mezihraničním přechodem Královec a Trutnovem na výjezdu ze Zlaté Olešnice. Tady zasahují záchranáři u policie a policie u nehody osobního auta s cyklistou. Počítejte s omezením, kolony se zatím netvoří, ale opatrně. Se to děje kolem tý pátý, takže prosím vás, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
4: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
3: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Umělecké tábory pro děti Ambroziáda. Staň se hvězdou pod vedením zkušených profíků z umělecké branže. Poslední volná místa v letních turnusech na ambroziada.cz.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Černá Hora.
11: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Za rohem je olympiáda dětí a mládeže a Královéhradecký kraj tam pošle početnou sportovní partu. 243 mladých talentů nabitých energií. Od 21. do 26. června je čeká 21 sportů, stovky soubojů a atmosféra velké olympiády pro mladé. Výpravu povede snowboardová hvězda Jakub Hroneš, který ví, jak vypadá světová špička i pořádný adrenalin. Na startu se potká atletika, fotbal, plavání, gymnastika i další disciplíny. Slavnostní zahájení proběhne v Edenu a tím začne olympijská jízda plná emocí. Cílem nejsou medaile, ale zkušenosti, které zůstanou na celý život. Hořice na Jičínsku se posouvají k výstavbě nového centra integrovaného záchranného systému. Projekt má spojit zázemí hasičů i zdravotnických záchranářů na jednom místě. Krajští zastupitelé teď projednají dohodu o spolupráci s hasičským záchranným sborem. Ta upravuje další postup příprav a financování celé stavby.
12: Na přípravě tohoto projektu kraj pracuje od roku 2022. Už dříve zakoupil pozemek hodný pro

0: Řekl tady na Černé hoře krajský mluvčí Dan Lechman. Celkové náklady projektu se odhadují na zhruba 135 milionů. Nové centrum má zlepšit dostupnost zásahu i v souvislosti s dálnicí D35. A ještě připomínám, že už tuhle sobotu bude na hradeckém letišti tradiční charitativní akce Open Skies for Handicapped. Lidé se zdravotním handicapem si užijí vyhlídkový let a pro ostatní je zatím připravený zábavný doprovodný program. Vstup i parkování je zdarma. Tolik další novinky Královéhradeckého kraje, tady na Hitrádiu Černá hora.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Teplo, teplo, teplo, to nás čeká v dalších dnech. I zítra teploty od 25 do 35. Tak bych to asi jako řekl jednoduše. A bude krásně, jasno, sem tam výjimečně nějaké přehánky nebo bouřky.
3: Hit Radio Černá hora.
4: No a v této hodině si připomeneme velký úspěch pardubických basketbalistů, exkluzivní rozhovor už za pár chvíli.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora, 10 minut po 17. hodině. Zdravíme do východních Čech. A jdeme si připomenout obrovský úspěch pardubických basketbalistů. Na telefonu trenér Honza Šotnar. Tak jednak velká gratulace do Bexy za skvělou reprezentaci východních Čech. Kousek chyběl do toho titulu. Nakonec tedy ve finálové sérii prohra s Nymburkem. Ale jaký jsou ty pocity?
1: Tak děkuju moc za gratulaci. Samozřejmě to poslední zápas nás trošku mrzí, protože vždycky tu sezonu zakončit vítězstvím, ale samozřejmě každou hodinu, co jsme od toho posledního utkání, tak ty pocity jsou čím dál tím optimističtější a já věřím tomu, že během pár dnů tu sezonu budeme moct hodnotit jenom superlativě, protože nás trochu samozřejmě namasalo, byli jsme blízko titulu, ale zase druhou stavu by nám řekli do před sezónu nebo i před playoff, když se dostaneme do finále a budeme takhle trápit Nymburk, tak bychom to brali určitě všema 10.
2: Přesně, Honzo, jak říkáš, vy jste Nymburk pořádně potrápili, tak trošku narušili i tu jeho dominanci. Celkově naprosto luxusní práce.
1: My prostě jsme přepsali malinko historii, protože jenom to finále bylo po 42 letech pro pardubický basketbal. Ta série s Nymburkem byla skvělá, bylo řečeno, že po 20 letech jsme byli první tým, který nad Nymburkem vyhrál vůbec více dva zápasy a samozřejmě sám Nymburk přiznal, že to byla nejtěžší finálová série i jeho trvající hegemonie. Myslím si, že se nám podařilo poskládat výborný tým, nejenom basketbalově, ale lidsky, což bylo vidět v těch kritických chvílích, a to si myslím, že je vždycky základ jakýhokoliv úspěchu v kolektivním sportu.
0: Honzo, ty jsi mluvil samozřejmě o smutku po konci zápasu, to je jasná věc. Co se ale dělo potom v těch nadcházejících hodinách a co se bude dít teď?
1: No tak těsně po tom utkání a ještě druhý den jsme to malinko oslavili, protože hlavně americký hráči museli odletět domů, takže jsme toho času spolu moc neměli. Opravdu ta sezona byla hrozně dlouhá, vlastně historicky nejdelší v České lize, to se končilo až 15. června a vlastně už od včerejška jsme skočili přímo do nové sezóny. Tvoří se samozřejmě nový kádr, tvoří se harmonogram na léto, čeká nás Liga mistrů, což pro ten klub přináší spoustu změn. Jsou to takový ty, jsou to starosti, ale jsou to pozitivní starosti, protože samozřejmě všechno se dělá lépe s tím, že máte za sebou ten úspěch.
2: Děkujeme Honzovi Šotnarovi z pardubické Bexy, ještě jednou do Pardubic samozřejmě blahopřejeme a tleskáme, protože letos to byla teda jízda, adrenalin.
0: Kousek chyběl, škoda, no?
2: No. Třeba příští rok.
0: Jo, myslím si, že vzhledem k tomu, že ten kádr by údajně měl zůstat skoro stejný, tak by to mohlo být zase hodně dobrý.
2: A Černá Hora bude u toho samozřejmě.
0: Ano.

0: Vzpomínka na kapelu Mandraže. A motýly, no a my s motýly letíme...
1: Jsme Hit Rádio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
0: Teda musíme říci, že v tuhle chvíli na východočeských vozovkách to není úplně růžový. Máme tady hlášeno několik dopravních nehod jenom v rychlosti. Ve Studenci havarovala dvě osobní auta, pozor na to. Dále v Jičíně v ulici Svatopluka čeká, tak tady se střetlo osobní auto s dodávkou. Provoz je částečně blokovaný, potom třeba mezihraničním přechodem Královec a Trutnovem na výjezdu ze Zlaté Olešnice zasahují záchranáři a u dopravní nehody osobního auta s cyklistou. Jejejejejej.
2: No a nezapomeňte, že i vlastně za pár minut vybereme jednoho z vás, kdo se ozve s aktuálním dopravním infem na náš WhatsApp 601-292-464 a nadělíme další plnou nádrž z Hit Rádia Černá Hora. Úplně gratis.
0: To je pozitivní zpráva.
2: Ano, v tom teplu se to hodí.
0: Budeme čepovat a za chvilku vám načepujeme tu nejlepší muziku. Avril Lavigne, anebo třeba Alex Warren na Černé Hoře.
3: Open Skies for Handicapped, tak to je akce, kterou teď v sobotu ožije letiště v Hradci Králové. Vyhlídkové lety pro stovky lidí s handicapem, emoce v oblacích a program pro všechny úplně zdarma. No tak přijď zažít atmosféru, která spojuje, ale zároveň i dojímá.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rychlost, emoce, adrenalin. To vše jsou dostihy. Užijte si kvalifikační meeting na Velkou Pardubickou se Slavia Pojišťovnou. Odpolední program startuje už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
6: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
8: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
7: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
8: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
7: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 90.
9: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
10: Už 20. června ve Velké Úbě.
9: Pec pod Sněžkou CZ.

0: www.kuriér.cz. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
0: Ekokom.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
7: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkoš.cz.
0: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Už druhým týdnem si na Hit Rádiu Černá Hora odpoledne vyhráváte plnou nádrž úplně gratis a dneska by si mohl vyhrát Pepa, který bagruje. Tak uvidíme, kde ho zrovna zastihnem.
1: Pepa ne z Depa, ale z bagru.
2: Ano.
1: Pepo, bagruješ?
2: Bagruju, už od rána.
1: Tam musí být takovej hit v tom kokpitu.
2: Není, klimatizace běží na plný pecky.
1: Vidíš, to jsou ty moderní bagry. Kolik tam máš stupňů teda?
2: Já to nevím, to neukazuje úplně přesně
1: takhle. Já to třeba... Ty, Pepo, pozor na to radlici.
0: Rampouchy nemáš, jo, na vousech?
2: Ne, to ne, to zase tak nepřeháně. Ale je tady příjemně na tričko.
1: No tak to je hezký. Pepo, ty jsi napsal k nám na WhatsApp 601-292-464 takovou příjemnou pozitivní dopravní zprávu. Čtu: dopravní situace v kamenolomu skoro bez problému, jen pár návěsů se tu motá. Jinak u mě v bagru klima, takže pohodička. Zdraví Pepa, co bagruje. To znamená, že my ti naplníme nádrž, jenom teď si říkám, že...
0: Ne, do osobáku, pozor.
1: Ano.
0: Ne, do bagru.
1: To chceme zdůraznit.
2: Ne, do mýho osobáku, nebo spíš manželce.
1: To je strateg, přesně. Než dlouho to máš ještě dneska?
2: Do 6.
1: Potom nějaký jedno vychlazený, nebo co plánuješ?
2: Asi nějaká večeře, odpočinek a ráno o 6 zase znovu na start.
1: To máš 12.
2: Ano.
0: No počkej, a co dělá bagrista, když nebagruje?
2: Bagrista, když nebagruje, tak bagruje maximálně do sebe.
1: Jakou dobrotu. Rozumím.
2: Ano.
1: Tak Pepiku, my ti gratulujeme. Ještě poslední věc. Posloucháš v kokpitu taky Hit Rádio Černá Hora, doufám.
2: Tleskáme.
1: Tak ahoj, Pepiku.
2: Čau.

0: No tak tohle byla pohodička. Luis Capaldi, na Hit Radio Černá Hora, užíváte si odpolední show a my budeme pomaličku teda končit, ale muzika v žádném případě tady v tom případě nepolevujeme.
1: Čeká nás takovej čtvrteční dojezd, který bude mít ale pořádný grády Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou 30 let dozadu, když budete počítat nejlepší fláky a šlágry, který můžete jenom slyšet.
0: A jenom připomínám, že dneska je Mezinárodní den pytlíku.
1: Tak se umejte večer.

0: Merci. Kaufland nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Vidra chytil zlatou rybku.
3: Pusť mě, splním ti tři přání.
2: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
3: Hapex.
2: Pergol z konstrukční hranolu.
3: Hapex.
2: Střechu.
3: Hapex.
2: A co kvalitní palubky?
3: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
2: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
3: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
2: www.hapex.cz.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalerie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz.
8: Vstupné zdarma. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Housebrand Café, per favore?
13: Sí, signora.
14: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
15: Pravý šťavnatý burger. Křupavá houska a lahodná omáčka. To musíte mít. Je čas rozpálit grily. Nejlepší burgery a další street dobroty před Královéhradeckým futurem. Od 19. do 21. června. Spojte příjemné s příjemným.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Hit Radio.
17: Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
11: V srdci Prahy je Maj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
17: Hit Rádio Černá Hora.
0: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit Rádio. Dopravní hlídka Hit Rádia Černá Hora. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích východních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 292 464. O to

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na Chrudimsku v Řepníkách. Tady osobní auto srazilo cyklistu, na místě záchranáři, vozovka je průjezdná Kyvadlově. Dále ve Studenci havarovala dvě osobní auta, na místě taktéž policie s opatrností, prosvištíte jedním jízdním pruhem. A ještě pozor v Jičíně v ulici Svatopluka Čecha, tady se střetlo osobní auto s dodávkou. I tady je provoz částečně blokovaný.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Váš fair parťák při koupi ojetého i nového vozu. www.direct-auto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? XXL kuchyni v Kudově Zdroji vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Ministryně lidských práv stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka, jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Pražští zastupitelé s okamžitou platností odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa. Důvodem je jeho kauza nepřiznaných bytů. Do čela výboru byl zvolen další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer.
1: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
0: Prokop se z dnešního jednání omluvil, kauzu chce vysvětlovat zítra na samostatné tiskové konferenci. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Podle britských odborníků stromu starému 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký památný dub, za kterým se vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům ve Velké Británii. Naši fotbalisté v těchto chvílích vstupují do druhého zápasu ve své skupině na světovém šampionátu. Její soupeřem je Jihoafrická republika. Duel bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Zítra vstoupí v platnost výstraha před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno ráno 19 až 15 stupňů, no a pátek slunečný a parný. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě nepatrně chladněji. Na horách se čekají bouřky, slabý proměnlivý vítr.
3: 18. hodina odbyla, hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti a dnes pochopitelně i s fotbalovým

tohle je hodina pohodu muzika, Diana Ross, Upside Down, single, kterým jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. hodiny. Taky pro vás sledujeme dění na zelené ploše. Česká republika právě teď v rámci mistrovství světa ve fotbale bojuje proti Jihoafrické republice a hned na startu máme dobré zprávy, protože se podařilo skorovat. Takže aktuální stav pro Českou republiku 1-0. Tak držíme dál palce naší reprezentaci a taky vám dál hrajeme ty nejlepší hity.

0: ale dobře znáte, real to real, I like to move it. Znáte to zejména z poslední doby díky animáku Madagaskar, kde se tahle písnička objevila, byť v jiné verzi. Každopádně my jsme si zahráli originál z roku 1993. I like to move it je možná hymna, kterou bychom mohli dnes pustit právě našim fotbalistům, kterým to ale zatím jde. Bojujeme jako lvi, jako ti lvi, které máme na reprezentačním dresu. 1-0 aktuální stav na hřišti proti Jihoafrické republice v rámci mistrovství světa, kam se Česká republika kvalifikovala po dlouhých 20 letech. My se vracíme 20 let, 30 let zpátky v čase, je to úplně jedno, 80. 90. hity milény a to pro vás máme tady na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Buggles, Richard Miller nebo Jessica Folker, to jsou interpreti do příštích minut.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holena Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Ten nejlepší start prázdnin? Přece Vibe Fest číslo 2 v Chrudimi. Vystoupí Pauli Garant, Aiko a Refuse. Už v sobotu 27. června. A bacha, bacha, startujeme už v 16 hodin. Více na vibefest.cz.
10: Co? Doprava? Jaká? Nízkonákladová? Kde? V tuzemsku i zahraničí? Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách.cz.
11: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
12: Tahitské léto a Popol Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Akopol z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopol.cz.
15: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
16: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
15: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
16: Družstevní byty Chlumec.cz.
15: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
17: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
18: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
19: Vidíš to?
20: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
19: No a víš, co vidím já?
20: Co?
19: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

taky hodně nostalgická byla tahle písnička Richarda Millera. Jo, Nina Richie. Tak tu jsme hráli právě teď na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, tohle byla vzpomínka na rok 2000, když Richard Miller vydal desku s názvem A hosté. Na té desce se opravdu objevila celá řada hostů, taky řada textařů a jiných hudebních skladatelů se podílela právě na jednotlivých písních pro Richarda Millera. Některé jsou psané v češtině, některé ve slovenštině. Jamiroquai je připravení dál, Cosmic Girl, to je hit, který vám pošleme právě teď. No a za chvilku i lekce francouzštiny, Segal, Ela Ela, tak i to pro vás máme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém až do 21. hodiny večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak užívejte čtvrtek s datem 18. června.

0: Slibovaná lekce francouzštiny, France Gall, Ela, Ela, Ela. Hudební speciál Hit Radio Klasik je v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. To, co nabízí náš hudební archiv. No a k tomu sledujeme taky dění na zelené ploše. Dnes se česká reprezentace nastoupila proti Jihoafrické republice v Atlantě na mistrovství světa, kde aktuálně je stále ve vedení 1-0 a od konce prvního poločasu nás dělí už jenom malé okamžiky. Malé okamžiky nás dělí taky od dalších hitů Various Artists, Perfect Day, taky Sydney Youngblood do konce hodiny, anebo tady Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký, to je velká klasika, řízneme do kytar. V příštích minutách na Hit Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
7: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
8: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
7: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
11: Ekokom. V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Motroci, je to tady. Prodej permanentek na novou sezonu byl zahájen. Hradec bude tentokrát bojovat nejen v domácích soutěžích, ale také v evropských pohárech. Buďte u toho s námi přímo v Balšovické aréně. Zajistěte si své místo ještě dnes. Veškeré informace o prodeji permanentek najdete na fchk.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
15: ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa,
15: Mira,
16: Rybičky,
15: Migové,
16: jdeme na hrady.
15: 8 hradů,
16: 8 víkendů,
15: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Landa,
15: Harley,
16: Tomáš Klus,
15: Single X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
18: Tohle není jen festival,
19: to jsou hrady.
16: www.hrady.cz.
20: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
21: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
22: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
23: Co? Doprava. Jaká? Nízkonákladová. Kde? V tuzemsku i zahraničí. Na čem? Na paletách. Doprava na paletách. Doprava na paletách.cz.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
25: Hit Rádio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: česká retro rockotéka. Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký. Hitovka, kterou jsme slibovali v rámci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Věc, která nás dovedla až k 19. večerní. A my vám přejeme hezký čtvrtek.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: www.pecciny.cz.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
4: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký čtvrtek s datem 18. června.

Luka. Písnička, kterou dobře z éteru Hitrádia znáte. A kterou jsme připomněli taky v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic, který vám servírujeme až do 21. večerní. Taky pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa, protože dnes se česká reprezentace postavila jeho Africké republice a už nám začala druhá půle. Dokonce už měli Češi další dvě fantastické šance zakončit do té správné branky. Nakonec se nezadařilo, ale bylo to jenom kousíček. Aktuální stav v náš prospěch zůstává 1-0. To jsou dobré zprávy a budeme doufat, že budou nakonec ještě lepší. Doufám, že dobrou zprávou je i to, že Bryan Adams se chystá do České republiky. Pokud to chcete slyšet naživo, šanci budete mít v prosinci v Praze. No ale pokud čekat nechcete, tak nemusíte, protože Bryana Adamse my pro vás na Hitrádiu máme hned teď. S ním Rod Stewart, taky Sting a písnička All for Love. Velká romantika.

0: fantasticky si užíváme čtvrteční večer. Tohle je vyloženě party věc, Celebrate Our Love. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak to se takhle při večeru určitě hodí. Možná už se těšíte na ten pátek, konec pracovního týdne, nadcházející víkend, tak doufám, že pro vás bude hlavně volný a pohodový. Hodně pohodová je Madonna a písnička Hollywood, tu pro vás máme připravenou. I takhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás nachystané taky buty, Mám jednu ruku dlouhou, anebo Billy Idol se přihlásí o slovo Hot in the City. Tak i to vám budeme hrát. Už za pár okamžiků tady na Hit Radio.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív.

0: ideální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 22. a 23. června vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
3: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
2: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Doze o chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
6: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Evansy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
16: Plánujete víc výletů do Krkonoš? Výletní sezonka je jasná volba. Neomezené lanovky, dětské parky i stezka koruna mistromů s novou medvědí stezkou. Platná je od května do října. Vyplatí se už od třetí návštěvy. Výletní sezonku kupujte online na skiresort.cz.
17: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
0: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

výlet do hollywoodských kopců nás teď vzala Madonna. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Hollywood. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. Ani tuhle hudební vzpomínku jsme nemohli opomenout. Sledujeme pro vás taky fotbalové utkání. Česká reprezentace se postavila Jihoafrické republice, hraje si v Atlantě na mistrovství světa. Aktuální stav v náš prospěch 1-0, 75. minuta utkání. A teď je velmi napínavá situace před českou brankou, protože Jihoafrická republika vstřílí pokutový kop, ale naštěstí se nevydařilo. Takže to jsou dobré zprávy. A dobrá je taky hudba, kterou pro vás máme do dalších minut. Yes, Owner of Lonely Heart, anebo Sound Lovers. To jsou oni, to určitě dobře znáte. Runaway se jmenuje písnička, kterou teď posíláme mezi vás.

stále slibovaná muzika skupina Yes, Owner of a Lonely Heart. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Takhle parádně to rozjedeme už za pár okamžiků. Jsou to Captain Move, Give It Up. Parádní party věc, která vám taky rozproudí krev v žilách při tom čtvrteční večeru, který teď nepřináší úplně dobré zprávy, pokud se tedy přesuneme do Atlanty, protože Jihoafrické republice se právě v tento moment podařilo srovnat. Takže aktuálně na zelené ploše remíza 1-1 v utkání s českou reprezentací na mistrovství světa.

0: www.mobilnet.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Ploty Hradec Králové.
2: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
1: Ploty Hradec Králové.
2: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
5: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
6: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolín a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Chceš si zahrát ve filmu, zpívat, tančit, hrát divadlo nebo se stát moderátorem? Pojeď na letní Ambroziádu. Pod vedením profíků z umělecké branže získáš spoustu zkušeností i nové kamarády. Ambroziáda probíhá po celé České republice i v Chorvatsku. Poslední volná místa na ambroziáda.cz.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Housebrand Café, per favore?
12: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
14: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Česká.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Master Boy. Legendární partička, které jsme taky dali prostor ve vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme ho pro vás každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou, kdy se takhle hezky vracíme zpátky v čase a připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty.
2: Na příjezdu do Náchoda z Jaroměře bouralo osobní auto.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Černá Hora.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ten nejlepší start prázdnin. Přece Vibe Fest číslo 2 v Chrudimi. Vystoupí Pauli Garant, Aiko a Refuse. Už v sobotu 27. června. A bacha, bacha. Startujeme už v 16 hodin. Více na vibefest.cz.
0: Pokračujeme dál s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

hudební projekt ERA a singlovka Ameno. Dohrává 10 minut po 20. Tak doufám, že vám udělala radost. Na zelené ploše je dobojováno. Mistrovství světa dnes pokračovalo utkáním mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou. No a nakonec je to vyrovnaný výsledek 1-1. Tak to je ten finální stav, se kterým už nikdo nic neudělá. Tak to Češi zkusí na potřetí. Příště to bude ale hodně těžké. V Mexiku proti Mexiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Kelly Strike Me nebo Darude Sandstorm. To jsou další hity, které pro vás máme.

0: nové čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle byla další velká nostalgická hudební vzpomínka na Daru The Sandstorm. Pojďme se teď věnovat éře boybandů. Ta největší vlna nastoupila koncem 90. a začátkem milénia. Těch skupin, ať už pánských nebo dívčích, tady bylo velké množství. Jenom některé se ale opravdu ujaly, některé dokázaly prorazit ve světě v té velké konkurenci, doslova mít globální úspěchy. No a jedním takovým boybandem je z Velké Británie partička Point Break. Ta měla velmi rychlou kariéru, pouze od roku 1998 do roku 2000. Za tu dobu každopádně stihli několik velmi zásadních hitů. A mezi nimi taky singlovka Freaky Time, kterou už za chvilku tady na Hit Radio uslyšíte v kompletním znění. A že jste to vy, přidáme třeba taky skupinu Toto a hitovku Afrika.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rychlost, emoce, adrenalin. To vše jsou dostihy. Užijte si kvalifikační meeting na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. Odpolední program startuje už tuto sobotu na pardubickém závodišti. Více informací na www.závodištěpardubice.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mira.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Single X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

byly fantastické Shakespeare Sisters. Mimochodem, nejsou to sestry, jen mají ten název. Dokonce ani nejsou stejné národnosti. Jedna Američanka a druhá Britka. My jsme si od nich připomněli singlovku z roku 1992. Hello, turn your radio on. Ta se mimochodem objevila na desce Harmony Yours, což byla věc, která získala řadu ocenění a dokonce se dvakrát stala platinovým albem. Pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď zase přidáme do tempa partička Alcazar. This is the world we live in. Tak si to užijte.

0: Tohle je legendární skupina Journey a fantastická věc Don't Stop Believin'. To jsme rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Saša se cítí tak, jak vy určitě nemusíte. I feel lonely. Zpívá ve své písni, kterou pro vás máme taky připravenou. Do konce hodiny stihneme dát prostor třeba i domácí muzice. Anaka, zavírám oči. I to pro vás se budeme mít v příštích minutách tady na Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Ploty Pardubice.
2: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
1: Ploty Pardubice.
2: Naše ploty skvěle vypadají a

0: ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
5: Na rozkoši už to zase žije. V Autokempu u České Skalice máme kromě pestré nabídky ubytování a stravování letos také spoustu novinek. Dospělé nejvíce potěší stylový beach bar, děti zase obří trampolína. Tak to přijďte omrknout. www.atcrozkos.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Zkuste si dát minutku klidu.
8: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
13: Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
14: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
15: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
16: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
15: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
16: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
15: Kadeřnický salon Perfect. Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
17: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D vludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i tříletá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy pod hora.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us, tak to je krásná věc, která nás dovedla až k 21. večerní a to znamená, že taky ke konci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do toho dnešního vydání nevejde, ale nemusíte zoufat, protože zítra pro vás budeme mít opět Hit Radio Classic, opět úderem 18. hodiny vám začneme hrát to nejlepší z 80. 90. a milénia. Marquez, Sunfelt, Vance Joy, Damiano David, to jsou interpreti do příštích minut tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sí, signora.
7: Hausbrand, tuhle

0: Kam to? V sobotu zajedem pro tu ledničku.
1: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
0: Fakt?
2: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.

0: Teďka.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Hit Radio.

0: Over Me na Hitrádiu zpíval Dermot Kennedy. Určitě znáte ty momenty, kdy tak nějak potřebujete prokrastinovat a jen tak si projíždíte sociální sítě. Na těch hledáme hlavně zábavu a když to ještě spojíme s produkty, které se nám do života hodí, je to výhra. eShop.net, dvojka na trhu s IT a elektronikou, změnila design a komunikaci. Nově na sociálních sítích a v raných scénách budou vystupovat zakladatel firmy Robert Novotný spolu s obchodním ředitelem. Dvojice doplní tradičního maskota míru, takže ještě více zábavy a skvělého obsahu. Na to se těšíme. Stejně jako na další hity, které vám dáme už za chvilku.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebe

0: nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Hradec Králové.
1: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
0: Ploty Hradec Králové.
1: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
0: Velké město, malou obec, chrání ploty Hradec.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Rádio Černá Hora.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

20. června pořádají letecké služby Hradec Králové jich 17. ročník akce Open Skies for Handicap. Zážitek z vyhlídkového letu pro osoby se zdravotním znevýhodněním a bohatý doprovodný program i pro veřejnost je jejich samozřejmostí. Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma. Podrobné informace najdete na www.osh-hk.cz. V sobotu 20. června mezi 9. a 17. hodinou se na vás budeme těšit na letišti v Hradci Králové.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.